0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Ladíte Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
7: Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Spektrum hudby, kterým vás provází Filip Sichra a který nás tentokrát přivádí k nevšednímu hudebnímu nástroji. Zněl v minulosti a nachází své uplatnění i dnes. Mluvím o nástroji zvaném brumle. Do studia nám jej přišel přiblížit pan Petr Jasinčuk, který na brumli hraje už dlouhá léta. A nejenže hraje, také na brumli hrát učí, sdružuje ostatní hráče na brumli a navíc zkoumá dopad poslechu a hraní na tento hudební nástroj. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Ta brumle je opravdu velmi specifický hudební nástroj. Co to vlastně je? Můžete nám popsat její tvar a případně jak se vyluzuje zvuk z tohoto hudebního nástroje?
8: Určitě. Ono těch tvarů je poměrně hodně, ale ten základní běžný tvar, který můžete vidět, připomíná písmeno omega.
7: Aha.
8: A uprostřed toho probíhá taková pružná lamelka, která rezonuje, když do toho hráč udeří.
7: Když bych měl trochu připomenout posluchačům, jak takový hudební nástroj vypadá, někomu prý připomíná otvírák na lahve, ale s tou pacičkou uprostřed otvoru pro zátku. Mně zas připomíná tak trochu klíč. Proč se brumli říká brumle, nebo kde se vzal vůbec ten název? A je to název, který používám jenom u nás, nebo se používá celosvětově?
8: Já vlastně nedokážu spolehlivě říct, 100% je to takto. Jo? Pravděpodobně to vychází z popisu toho zvuku, který možná v minulosti někdo pojmenoval jako brum brum. A je to takovej brumivej zvuk. Používá se to výhradně v Česku, jako brumle, grumle. Když jdeme víc k Slovensku, drumbla, drumle a podobně, zahraničí se používají názvy jiné.
7: A jak z ní vyloudíme zvuk z brumle? Děláme brum brum?
8: Vyloudíme zvuk takovým způsobem. Chytneme správně brumly, přitiskneme na zuby, zahrneme rty a opatrně prostředníčkem ideálně udeříme do jazyčku. Jazyček začne kmitat a vydává takovej bzučivej zvuk, který díky rezonanční dutině, která je správně nastavena, to jsou vaše ústa, vypichuje určitý částkový tóny.
7: Takže my jsme vlastně do jisté míry součástí toho hudebního nástroje nebo součástí vyluzování toho zvuku. Nejde jenom o brumly, ale i o to, jak člověk má nastavená ústa, ústní dutinu a pochopitelně, jak dokáže si třeba připravit jazyk, je třeba ho nějak stáhnout.
8: To říkáte úplně správně a je vidět, že už víte, jak hrát na brumli. Každopádně je to tak. Vlastně brumle se stává vaší součástí, vy se stáváte součástí té brumle. A tak, jak je to s vašima hlasivkama, tak podobně je to s tou brumlí. ona je dalším rezonátorem, který může a nemusí být sladěný s vaším tělem.
7: Já se zase tolik brumných nevyznám, ale znám hudební nástroj kazu a tam také je potřeba, aby člověk byl součástí toho hudebního nástroje, dělal tu a tím pádem byl

0: Výborně. A to je vlastně jedna z vašich osobních brumlí?
1: Je to jedna z brumlí, který jsem si pořídil v minulosti, když jsem ještě potřeboval nějakou sbírku brumlí. Tak tu jsem si pořídil v Maďarsku, tuším.
0: Ano, jinak tady vidím samé z kovu brumle. Ten kov je nějaký zvláštní, nebo se může vyrobit z jakéhokoliv kovu?
1: Ty kovy jsou v podstatě dva typy. Jedno jsou nějaký mosazy bronzy, to jsou ty, co jsou tady zabalené v tom válečku. Aha. To jsou vietnamský, těm říkáme i retní brumle, který v podstatě jsou vytvořený z jednoho materiálu. A ty ostatní, co tu vidíme, tak ty jsou vytvořený v podstatě ze dvou druhů materiálu. Rámeček je z nějakého měkčího materiálu a jazyček je vytvořený z nějaký pružinový oceli. A ta pružinová ocel právě dává ty charakteristické vlastnosti té brumle.
0: Tak už jsme tady měli Maďarsko, měli jsme tu Vietnam. Můžete trochu zabrousit do historie, kde se vlastně brumle vzala, nebo od jakého okamžiku o brumli víme, že existuje?
1: To, co vím, tak nejstarší dochovaný archeologický nálezy, co já vím, máme asi 4000 let starý. Jsou to z Číny nálezy nějakého typu Coxian nebo Coxian, možná mám špatnou výslovnost, v podstatě takhle se to nějak píše. A jsou to brumle, které jsou z jednoho materiálu a jsou z kosti.
0: Aha, a kdy se k tomu tak přidává ta možnost hrát na brumly v Evropě?
1: Tady je to zase složitý, protože nejstarší archeologický nálezy těch kovových brumlí tak jsou zhruba 6. století, 4. století. Jo. Na to byl specialista z Norska, pan Germund Koltveit, od kterého vznikl takový atlas archeologických nálezů.
0: Aha, my jsme mluvili o tom, že brumli se říká brumle především u nás, ale jak se jí říká ve světě?
1: Tak můžeme jí znát jako jaw harp, juice harp, dokonce Jewish harp. To jsou ty anglicky hovořící země, někde Gimbardy, jako Francie, z jiných zemí zase na východ, Vargán. Jo, je jich opravdu mnoho.
0: My už jsme zabrousili do historie a my se k historii teď vrátíme i k historii hraní na brumly. Do historie totiž zavítáme i s následující hudební ukázkou, která pochází z koncertu pro brumly, mandoru a orchestr rakouského klasicistního skladatele Johanna Georga Albrechtsbergera. Na brumly hraje Fritz Mayr, Dieter Kirch na mandoru a doprovází je Mnichovský komorní orchestr pod vedením Hanse Stadlmayera.

0: Jak jste se vy vůbec o Brumli dozvěděl? Čím vás uchvátila?
1: Bude to už takových 17, možná 18 let. A poprvé jsem tu Brumli viděl v jedné kladenské čajovně. Kamarádka ji přinesla. Bylo to taky zajímavý nástroj, taková divná hračka. Trochu jsem projevil zájem, zapomněl jsem na ní a pak jsem byl obdarován, dostal jsem jí k svátku. A ta Brumle mě očarovala a od té doby jsem tomu vyloženě propadl. Scháněl jsem si různá videa, scháněl jsem Brumle i učitele, u kterých bych se mohl učit a posunout to rychleji než sám doma.
0: Šlo to snadno se na ní naučit?
1: Vzhledem k tomu, že jsem tomu obětoval docela dost času, tak mi to docela šlo, ale každopádně, než jsem se dostal na nějakou úroveň posluchatelnou, tak to pár let bylo.
0: Je potřeba k hře na Brumli nějaké hudební vzdělání?
1: Ten je velká výhoda, že v podstatě žádné nepotřebujete.
0: Takže vy jste nechodil na zušku, abyste se naučil hrát na nějaký hudební nástroj?
1: Dokonce i to existuje v zahraničí, nicméně u nás ne. A vlastně není to potřeba.
0: Tak vaše občanské zaměstnání je jakého druhu?
1: Já jsem vlastně celý život ajťák. Mělo to určitý fáze, mělo to nějaký vývoj. Vlastně od toho, že jsem byl ajťák v korporátech. Potom jsem byl dokonce učitel na základní škole asi 5 let, kde jsem učil dál informatiku a nějaký drobný předměty. Pak se to vyvíjelo, že jsem šel spíš na volnou nohu. Mezitím byly snahy o toho Brumlistu, prosadit Brumlistu jako vlastně moji živnost a přetavit to do nějakého projektu, který by mě přinášel obživu.
0: A přináší obživu? Skončil jste s počítačem?
1: V podstatě já, když jsem vydal první CDčko, tak to jsem pojmenoval, že to je taková puberta toho Brumlisty moje, která byla v pozdějším věku, ale všechno to mám tak jako hodně rychle, že vlastně v té době jsem tomu dal hodně energie. Dostal jsem se do Jakutska, dělal jsem workshopy, koncertoval jsem, jel jsem hodně projektů, vznikaly meditace s Brumlí bubnem, to až v té pozdější fázi. A vlastně jsem pochopil, že abych mohl tohle mít jako zaměstnání, abych z toho udělal profesionální řemeslo, tak by to stalo tolik energie, že můj osobní život by jako nebyl. A já jsem si uvědomil, že nechci být profesionální hudebník.
0: Rozumím, ale přesto stále hraje Brumle ve vašem životě značnou roli, jak jsem si mohl všimnout i na internetu, kde existuje web brumlista.cz a kde se člověk může o Brumli leccos dozvědět. My bychom ale si teď rádi poslechli různé Brumle, protože já připomenu posluchačům, vy jste přinesl do studia několik Brumlí, párkrát jsme na to odkázali, že je tady vidíme, ale posluchači ne, tak bychom si rádi poslechli ještě nějakou další.
1: Tak, teď tady mám Brumli, která je od českého výrobce Šešulky, model Rabach. A poslechněte si.

0: Krása. Jsou ty brumle laděny do nějaké tóniny?
1: Tohle bylo například ladění D. U těch běžných evropských brumlí se bavíme o běžném temperovaném ladění. Vlastně každá brumle má jeden základní tón a vy hrajete tóny pomocí změny objemu ústní dutiny, kdy v podstatě děláte formantový filtr, který vypichuje ty jednotlivé tóny.
0: Tak je velice důležité, jak se u toho člověk tváří asi, že? Protože ústní dutina to je nejenom ta pevná část, ale je ta měkká a člověk se často usmívá nebo mračí a podle toho ten zvuk taky vypadá. Jakou další brumli byste nám předvedl? Nebo její zvuk?
1: Tak, mám tady jednu hodně hlubokou. Tady už si nespomenu na výrobce, ale bylo to někde z východu, buď to bude nějaký ukrajinský nebo ruský výrobce, už si to nepamatuju. Ale zajímalo mě právě to, že je hodně hluboká.

0: Výborně, krásně zní, téměř meditativně. Přináší vám hra na brumly nějaké takové ty pocity uvolnění?
1: Musím říct, že ano, že v podstatě ta brumle mě přivedla k ostatním směrům. Jo? Šamanismus, spiritualita, práce sám na sobě, různé metody dechový, yoga jeden čas. Takže opravdu ta brumle pro mě byla takový klíč, kdy jsem se odemknul a začal na sobě pracovat.
0: Ona ostatně tak trochu jako klíč vypadá.
1: To máte pravdu.
0: Vy se ovšem v současnosti věnujete brumly nejenom jako hráč, ale snažíte se také vytvořit nějakou skupinu těch, kteří na brumly hrají, a zároveň také hru na brumly vyučujete. Je to tak?
1: Máte pravdu. V podstatě, proč jsem začal dělat ty komunitní věci, bylo, že jsem si chtěl s někým zahrát. A vlastně jsem se inspiroval v minulosti lidma, kteří spolu hráli a tvořili třeba duo, trio a podobně. Do téhle fáze jsem se zatím ještě nedostal. Každopádně už jsou tady nějaký lidi, kteří se takhle spojujou a občas spolu zahrajou na nějakém koncertu. Je to jako doplňkový nástroj pro ně v nějakém hudebním projektu. Já osobně jsem se vlastně odklonil od té hry před veřejností, abych toho neměl tolik, a specializuji se právě na tu výuku. Jo. Výuku, jak hrát na brumly, můžete se to vlastně dozvědět na mém webu, všechny tyhle ty detaily. Vybrat si, jestli vám vyhovuje pustit si video, takže tam je nějaký plán. Můžete se rozhodnout mě navštívit, nebo někam můžu přijet. Případně je tam možnost online té výuky.
0: To je ale jenom jedna část vašeho zájmu o brumly, protože ta další se týká i takového zkoumání, co všechno z brumlí lze činit nebo jak na nás působí. Četl jsem o tom jenom pár řádků, mohl byste nám to přiblížit?
1: Tak začal jsem se na tu brumli dívat jako na oscilátor, vibrační nástroj. Jo? A vzhledem k tomu, že naše tělo má určitý oblasti, které sami o sobě vibrujou, můžou být v koherenci, v tom sladění těch cyklů. Máte tam srdce, máte tam dech, máte tam hlasivky, určitě bychom našli další okruhy, nějaký nervový systém a tak. Tak ta brumle, vlastně když se přiloží na zuby ideálně a udeří se, tak má vlastní frekvenci, která se přenáší do těla, přenáší se přes zuby, přes kosti, do očního nervu. To můžete vidět právě, když hrajete na brumly, koukáte se třeba na nějaký displej nebo písmenka, tak vám tančí, jak to funguje. Takže to je jakoby i důkaz toho, že to opravdu prochází do toho těla. Mám tady teorii o tom, že to stimuluje vagus nervus, ten bloudivý nerv v těle, a na tom je trošičku i založený ten výzkum, to posluchači nevidí. Já tady dávám takhle prsty jako uvozovky, protože já bych to výzkumem nenazval, ale je to spíš takový nadšenecký projekt, kdy se snažím pochopit ten nástroj a to tělo víc.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že už se s vámi lidé mohou setkat, ať už tou cestou elektronickou, podívat se na internet i osobně. Vy ale občas koncertujete, také se s vámi ale mohou setkat při jiných příležitostech, i při nějakých třeba meditacích, je to možné?
1: Ano, meditace s brumlí a bubnem je v podstatě taková fúze šamanského cestování s brumlí a bubnem. A je to komplexnější na vysvětlování, každopádně pokud byste to chtěli zažít, podzim, v táboře, na mých webovkách zase najdete informace.
0: Tam určitě si lidé taky přečtou možnost se zúčastnit setkání v rámci Potní chýše, je to tak?
1: Je to teď už hodně zřídka, zase jak řekněme, ořezávám tyhle ty aktivity a směřuju to domů, tak v podstatě je to, když mě někdo osloví, můžu mu to zařídit, můžu mu udělat průvodce tou Potní chýší a mám to jako takovou srdeční záležitost.
0: Je to vlastně něco o takovém pocitu znovuzrození. A vaším projektem, nejenom tedy vaším, ale i vaší kolegyně, je i projekt Nigunatika. Co to je?
1: Projekt Nigunatika je v podstatě spojení, je to fúze folkových písniček z Balkánu a moderních rytmů. A některé melodie dokonce můžete i poznat, protože se objevily jako jedna naše oblíbená písnička, se objevily v kultovním filmu Pulp Fiction a je to Lela Vraňanka.
0: Pane Jasinčuku, děkujeme za vaše podrobné seznámení s Brumlím. Přeji vám nejenom hodně pěkných chvil s tímto hudebním nástrojem, velmi nezvyklým, ale řekl bych bábivým, a také spoustu zájemců o hru i spokojených posluchačů.
1: Děkuji za pozvání a mějte se moc krásně.
0: Na závěr pořadu se zaposloucháme do záznamu živého vystoupení se skupení, o kterém byla před chvílí řeč, Nigunatika, ve kterém na brumli pan Jasinčuk hraje společně s Gabrou Buldasovou. Uslyšíme také již zmíněnou skladbu Lela Vraňanka.

0: Děkujeme.
1: Spektrum hudby.
2: Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Další hudba podle kalendáře připomene 120. výročí narození jednoho nejen z nejvýznamnějších ruských skladatelů, ale zároveň i představitelů hudební moderny 20. století, a tím je Dmitrij Šostakovič. Narodil se 25. září 1906 v Petrohradě a pocházel ze středostavovské rodiny. Předkové jeho otce byli polského původu. Pradědeček byl po potlačení polského povstání v roce 1830 poslán do vyhnanství na Sibiř. Jeho otec, inženýr, byl zaměstnaný jako fyzik v ústavu měr a vah, ale hudbu miloval. Matka pak byla klavíristkou. Dmitrij měl dvě sestry, starší Marii a mladší Zoju. Vyrůstal obklopený hudbou, doma se muzicírovalo a chlapec projevoval výjimečné hudební nadání už od útlého věku. Přesto se mu systematického vzdělání dostalo až od 9 let, kdy se začal učit hrát na klavír. První hodiny mu dávala matka, brzy však začal studovat na soukromé hudební škole tehdy slavného učitele klavíru Ignatie Albertoviče Gliasera a současně navštěvoval obchodní gymnázium. Záhy začal i komponovat. V roce 1919 byl na doporučení skladatele Alexandra Glazunova přijat na konzervatoř. Tady pak studoval klavír a kompozici. Na konci roku 1919 napsal své první velké orchestrální dílo Scherzo Fismol, které věnoval svému učiteli kompozice Maximilianu Steinbergovi. První hudební ukázkou našeho pořadu bude teď čtvrtá věta Allegro con brio z Šostakovičova koncertu pro klavír, trubku a orchestr. Hrát bude Jitka Čechová, Johannes Sondermann a Symfonický orchestr Severoněmeckého rozhlasu, který řídí Oswald Zalarberger.

V roce 1922 Šostakovičův otec zemřel a rodina se tak ocitla bez prostředků. V té době tedy Dmitrij hrával v biografu na klavír k němým filmům. V roce 1923 absolvoval klavírní třídu konzervatoře a o dva roky později ukončil studia kompozice svou symfonií číslo 1 F-moll, která byla v květnu 1926 provedena Leningradskou filharmonií. Šostakovič pak pokračoval ve studiu jako posluchač postgraduálního programu na Leningradské konzervatoři a od podzimu 1926 také sám vyučoval soukromě kompozici. V roce 1927 dostal velkou státní zakázku složit symfonii k 10. výročí říjnové revoluce. V následujícím období let 1927 až 1929 psal pak díla avantgardního ražení, například operu Nos na Gogolovy texty či hudbu k divadelním představením a němým filmům. Začal také vyučovat hudební teorii na Leningradském choreografickém učilišti a stále koncertoval. Počátkem 30. let pak vznikly balety Zlatý věk, Jasný potok a opera Lady Macbeth Mcenského újezdu, která byla jak kritiky, tak diváky přijata s nadšením. Ovšem poté, co v lednu 1936 představení navštívil osobně Stalin, vyšel v deníku Pravda článek s názvem Chaos místo hudby, ve kterém bylo dílo podrobeno ostré kritice a opera byla následně označena za vulgárně naturalistickou a pro lid nesrozumitelnou. Byla stažena z repertoáru a zakázána. Článek odstartoval negativní kampaň proti Šostakovičovi a jemu podobným skladatelům, kteří

kteří byli označeni za formalisty, což v tehdejší době znamenalo hrozbu vězení či dokonce likvidace. Další hudební ukázkou bude teď druhá věta Moderato con moto z Šostakovičovy symfonie číslo 4 C-moll. Hrát bude Bostonský symfonický orchestr, řídí Andris Nelsons.

Následující roky Šostakovičova života byly pak ve znamení rozporů a zvratů, jako by si skladatel nedokázal vybrat, jestli se totalitnímu režimu v Sovětském svazu postaví a nebo mu bude sloužit. Šostakovič byl za stalinského teroru, podobně jako řada dalších tvůrců, třeba básníci Boris Pasternak nebo Anna Achmatovová či spisovatel Michail Zoščenko, pod neustálým tlakem. Jeho život doprovázel stálý strach a obavy z likvidace jeho i celé rodiny. Skladatel, kterého později označovali za Beethovena 20. století, komponoval své rozsáhlé a mnohdy temné dílo za komunistické vlády, se kterou na jedné straně spolupracoval, zároveň se totalitní vládě pokoušel svým dílem vzdorovat. Během svého života zažil několik konfliktů s mocí, na druhou stranu obdržel řadu komunistických ocenění. Podepsal desítky prorežimních projevů a článků. Do komunistické strany ovšem vstoupil až v roce 1960. Podle syna Maxima prožil skladatel těžký život a byl, cituji, třískou v oku sovětské moci. K nejvýznamnějším Šostakovičovým kompozicím patří jeho symfonie a kvartety, opery či šest koncertů. K těm nejpopulárnějším symfoniím patří pátá, sedmá Leningradská, jejíž první tři věty napsal pod palbou Němců v roce 1941, dále symfonie desátá a osmý a patnáctý smyčcový kvartet. Další konflikt s mocí přišel v únoru roku 1948 v historickém usnesení komunistické strany. Tehdy bylo skladatelovo dílo označeno jako plné, cituji, formalistické zvrácenosti a protilidové tendence cizí sovětskému lidu. Šostakovič přišel o profesuru na konzervatoři a jeho díla zmizela z koncertních pódií. Přesto komponoval například hudbu k oslavným filmům a po Stalinově smrti v roce 1953 složil slavnou desátou symfonii, jejíž druhá věta tvoří podle skladatele Stalinův hudební portrét. Poslední střet s režimem čekal skladatele v roce 1962 po uvedení 13. symfonie, která oslavuje báseň Jevgenie Jevtušenka Babí jar a ve které se skladatel veřejně postavil antisemitismu. My si teď poslechneme v rámci našeho pořadu druhou větu moderáto z Šostakovičova koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 S-dur. Na violončelo bude hrát Shekukane Mason, symfonický orchestr města Birminghamu řídí Mirga Gražinité Tila.

osobním životě byl Šostakovič třikrát ženatý. Jeho první ženou byla Nina Varzarová. Vzali se v roce 1932, v roce 1936 se jim narodila dcera Galia a o dva roky později syn Maxim. První žena zemřela Šostakovičovi v roce 1954. Následovalo druhé manželství s Margaritou Kainovou, které nebylo příliš šťastné a záhy skončilo rozvodem. V roce 1962 se pak skladatel oženil po třetí. Vzal si 27-letou Irinu Supinskou, která byla téměř o 30 let mladší. Podle dcery byl skladatel velkým pedantem, zakládal si na pevném řádu a pořádku. Například sám sobě posílal pohlednice, aby si ověřil, jak funguje pošta. Byl náruživým kuřákem a velkým fotbalovým fanouškem. Ještě během jeho života byl po něm pojmenován poloostrov na Alexandrově ostrově na Antarktidě. Dmitrij Šostakovič zemřel 9. srpna 1975 v 68 letech v kremelské nemocnici vyhrazené elitě. Podle londýnských Timesů to byl angažovaný stoupenec komunismu a sovětské moci. New Yorkské Timesy napsali, že zemřel komunista, který akceptoval mnohdy tvrdou ideologickou kritiku. Sovětská Pravda, která o skonu Šostakoviče informovala až po třech dnech, psala o věrném synovi komunistické strany. V každém případě byl tento skladatel, jehož dílo, které zahrnuje symfonie, opery i hudbu filmovou, jedním z největších symfoniků 20. století a klíčovým představitelem hudební moderny. Závěr dnešního pořadu bude patřit Šostakovičově symfonii číslo 5 D-moll. Zazní čtvrtá věta Allegro non troppo, kterou zahrají pražští symfonikové, které bude řídit skladatelův syn, a sice Maxim Šostakovič.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Posloucháte Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: V pořadu z archivu osobností, který právě začal na rádiu Klasik Praha, už jsme teď po první hudební ukázce, kterou můj host přinesl do studia. Já teda teď řeknu, že hrál Glenn Gould, a to ukázku z první partity, z partity Johanna Sebastiana Bacha. No, můj host je tady a já musím říct, že se známe leta páně, vlastně celou tu dobu, co já jsem v rádiu Klasik Praha, protože celou tu dobu on kdysi přicházel do našeho studia, ať už z pozice manažera, anebo dokonce ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Vítám ve studiu Petra Polívku. Dobrý den, Petře.
1: Moc děkuji za pozvání. Myslím, že ten název je docela charakteristický. Archiv. Ale děkuji za pozvání a přeji hezký den všem.
0: My jsme teď stahovali z vašeho archivu pár ukázek, které buď souvisejí s vaší prací, anebo se vám ty ukázky líbí. Ale já jsem se vlastně na začátku chtěl zeptat, vy jste byl nejdřív manažerem, to jste byl od roku 96, tuším, nebo ještě později?
1: Manažerem orchestru jsem byl skutečně od roku 96, ale já jsem byl ve FOKu už od roku 91. Vlastně jsem začínal s koncertním jednatelstvím, které tehdy slavný pan Miloslav Zdražil už nějakým způsobem mi přepouštěl. Já jsem otvíral vlastně kostel svatých Šimona Jury ve 93. roce, jestli se nemýlím, s Jiřím Bělohlávkem. A ten kostel, jak jsem slyšel, dneska už je dokonce FOKu, lepřičeno města. Město jej předalo FOKu do užívání. Rozprávy a milosrdní bratři jej prodali. Takže to je docela příjemné. Ten kostel je vlastně dneska už v takovou síni celkem renovovanou. A ano, abych přešel k tomu, na co jste se ptal. V roce 96 jsem se stal manažerem orchestru a v roce 2001 potom ředitelem. S FOKusem odcházel 2006, což je vlastně 20 let.
0: 20 let a ten rok 96 mě zaujal, protože já jsem v roce 96 přišel do rádia právě, takže to máme taková podobná data společná.
1: No, nicméně hodně nepodobné je to délka trvání jednoho zaměstnání u vás, to mě ohromuje.
0: To je pravda. Ale vy jste jako nezanevřel samozřejmě na tu muziku a taky proto jsem si vás pozval, protože ač jste mi teda do telefonu říkal, že neděláte nic, že jste důchodce. To si vzpomínám, ale opravdu. Ale to samozřejmě
1: pořád
0: bylo nadneseně.
1: Pořád něco děláme, samozřejmě.
0: Důchodci mají nejmín času.
1: Říká se to vždycky. Tak. No. Ale já si nějaký najdu občas.
0: Dobře. Tak a hlavně posloucháte tu hudbu, kterou budeme poslouchat i v tomto pořadu. Já jsem se chtěl teď zeptat ještě na jednu věc. Co považujete za takové stěžejní za doby toho vašeho působení, ať už jako manažera, ale pak třeba hlavně ředitele FOKu?
1: No, to úplně nevím, jako určitě tam bylo pár věcí. Myslím, že skvělé bylo, že se mi podařilo přivést do FOKu dirigenty, jakými byli asi především Zdeněk Másal a Serge Baudot, kteří vlastně celou tu dobu potom mého ředitelování, dá se říct, se mnou pracovali. Zdeněk Másal potom velmi korektním způsobem, můžeme někdy o tom popovídat, přišel do České filharmonie a Serge Baudot taky vlastně orchestr opustil. Potom vlastně jsem dohodl angažmá Jiřího Kouta, ale ten nastoupil v době, kdy já jsem odcházel vlastně. Takže asi to, no, těch věcí bylo celá řada. Myslím, že jsme měli docela pěkné příspěvky z mimo, řekněme, zřizovatelských peněz od sponzorů. Teď tady máte před sebou vlastně ten komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče, to mě stalo pár let života možná, nicméně podařilo se nakonec, je to jediný komplet symfonii Dmitrije Šostakoviče nahraný jeho synem Maximem Šostakovičem, tak asi.
0: Taky jste se setkal s velice zajímavými lidmi. Já už jsem byl u toho, kdy jsme přivítali tady u nás René Fleming, slavnou dámu, která dodnes na nás hlíží v sálech kin z Metropolitní opery v New Yorku, teď už jako moderátorka.
1: Ano, to je pravda, máte pravdu.
0: Taky. A nebo to byly i zajímavé projekty, které

0: přeci jenom ty amplifikované nástroje mají větší sílu a ten orchestr někdy třeba zůstane někde v pozadí. Ale s tou Lucí to nepochybně byla velmi zajímavá zkušenost. Já jsem s tím ostatně, nebo my jsme s tím samozřejmě pokračovali i potom, když jsem se vrátil z Afriky vlastně ve Varech. A musím říct, že jeden koncert mi zůstal tak trochu u srdce a myslím, že byl v tom smyslu, o kterém jsem před chvíličkou hovořil, o takových projektech, velmi kvalitní, a to byla Eva Farna. Mm-hmm. Mě to samotného vlastně překvapilo. Já myslím, že ona je skvělý muzikant, neuvěřitelně nadaný. Ta práce byla úžasná, snad já nevím, 4-5 tisíc mm-hmm. lidí v letním kině ve Varech. A z toho mám dodnes vlastně velmi příjemný pocit, ano.
1: No, já jsem
0: jinak
1: na
0: pokud
1: to...
0: je o typ, jestli se mohu vrátit k tomu, ano. k těm projektům, jak vy jste o nich hovořil, já jsem úplně možná v té předchozí otázce o tom nehovořil, po ty velké projekty, těch samozřejmě byla celá řada, nejenom tyhle ty populární, že jo, a asi velmi rád vzpomínám na ty věci, které jsme dělali právě se Sergem Bohdem, protože jsme dělali takovou semiscénickou Janus Arku například, Turangalilu, a řadu dalších věcí. Vy jste jeden projekt zmínil, a mě to trošku uniklo, co to bylo. Úplně jste tím začal, myslím.
1: Já jsem mluvil o René Fleming.
0: A René Fleming, to určitě byl velmi zajímavý a velmi náročný k provedení projekt, ano.
1: Ano, dobře, ale my musíme poslouchat hudbu v našem pořadu, neboť jsme v hudebním pořadu z archivu osobností, tak já tady koukám, protože jsme to teď spolu před chviličkou dali dohromady. A jako další ukázku uslyšíme hudbu Antona Brucknera. Tak okomentujete to nějak? Nemusíte, můžete.
0: Možná to někoho trochu překvapí, ale Bruckner se mnou jde vlastně celým životem. Já to poslouchám strašně rád. Muzikanti to někdy, jak jsem od některých slyšel, nehrají úplně rádi, ale já to prostě mám rád. Poslouchám to rád. Asi nejradši z těch jeho symfonií například mám osmou. Mm-hmm. A tak myslím, že bych bylo docela fajn, kdybyste mi kousek zahráli.
1: Samozřejmě, že tady u těch dalších ukázek musíme přistoupit ke střihu, který je v rukou našeho zvukového mistra. Takže uvidíme, jak to dopadne. Teď bude hrát Londýnská filharmonie, kterou bude řídit Neme Järvi.

0: Londýnská filharmonie, kterou řídil Neeme Järvi, uvedla část první věty symfonie číslo 8 Antona Brucknera. Další hudební přání mého dnešního hosta Petra Polívky. Vy už jste tady vyjmenoval vlastně ty svoje životní etapy, které následovaly po foku. My se k ním za chviličku během toho pořadu vrátíme. Já se teď chci zeptat, zda vy sám jste hrál někdy na nějaký hudební nástroj, anebo kde se vzala vaše láska k hudbě, které teda se říká různě, klasická, jak chceme.
1: No zajisté, od malička 5 letech mě tatínek dal na housle, to nešlo, tak mě přendal na klavír a tomu jsem se věnoval vlastně poměrně dlouho. Vrátil jsem se k němu po nějakých peripetích, potom je v dospělejším věku a taky zpívám občas.
0: Ano, a dodnes?
1: A dodnes, ano.
0: A můžeme vědět, kde, že bych se zašel podívat a naši posluchači a poslechnout? Nechcete?
1: Vlastně žádný sóla prakticky nespívám. To takhle,
0: no to ve sboru
1: ne.
0: Teda.
1: Jo. Ve sboru samozřejmě převážně v kinově sboru, ale v některých dalších ansámblech to, kdo zavolá, tak říkajíc. Navíc já jsem po, já nevím, snad 30 letech začal zase chodit do hodin k Jiřímu Kotoučovi. Aha. A on bohužel teď poměrně nedávno odešel, takže jsem zase trošičku bezprizorný v tomhle směru.
0: Tak to je teda škoda Jiřího Kotouče samozřejmě, ale dál máme vynikající tělesa, která jsou tady a myslím, že Kinův sbor k ním stále patří. Tak to je současnost teda vaše hudební, dejme tomu, a ta minulost. A co ta minulost, která jaksi následovala potom, co jste skončil jako ředitel FOK, tady musím říct, že jste nebyl teda odejít, ale že jste se proto rozhodl sám, je to tak?
1: Ano, rozhodl jsem se proto sám a myslím, že to bylo dobře. Já mám trošičku celý život to po 5 letech. I v tom foku vlastně to bylo 3x5 roků. A když přišla tahle nabídka, já jsem samozřejmě prošel řádným výběrovým řízením, ale když jsem se dověděl o tom, tak se mi prostě zachtělo. Odjel jsem do Bruselu, kde jsem prožil krásných 5 let, jestli se nepletu, nějak tak přibližně. Dělali jsme tam úžasné projekty, dělal jsem například Europály v Bruselu a nebo, a to především asi z celého toho mého působení v Bruselu. Nejzásadnější věcí byla česká prezidence v roce 2009, pro kterou jsem připravoval vlastně drtivou většinu těch kulturních doprovodných akcí. České prezidence u Evropské unie, což bylo během toho půl roku nějakých snad 80 akcí, včetně závěrečného koncertu s Českou filharmonií v Bozar. Byla to strašná práce, ale myslím, že se to povedlo a že to bylo hrozně příjemných 5 roků pro mě.
0: A to nebylo jenom o hudbě, teda to byla celá řada dalších akcí.
1: Všechno, co si dovedete představit a vlastně nejenom, dá se říct, kultura, ale i různé propagační akce, komerční a tak dále.
0: Mm-hmm. Jak se vám líbilo v Bruselu jako ve městě?
1: Brusel je krásný město, když víte kam jít. Když nejdete třeba jenom na Grand Place, tam jsou nádherný čtvrti, který mají své kouzlo a charakter. Jako já nevím, Marol jsem byl hrozně rád, jako moc příjemná čtvrť, ostatně i kolem svaté Kateřiny je to velmi zajímavé. Dobře se tam jí, počasí není úplně výborný. Ale
0: to u nás taky ne, poslední dobu.
1: No a tam možná někdy ještě o trochu hůř, zase tam nejsou třeba tak kruté zimy, ale ani u nás vlastně poslední dobou už nejsou. A ano, byla to krásná zkušenost.
0: Dobře, takže já teď navrhuji, abychom si ještě pustili další skladbu, pak se posuneme zase dál ve vašem životě, ale budeme si povídat i o dalších věcech. Takže co to bude teď? Bude nám hrát Keith Jarrett. Ten koncert se jmenuje tuším Kolínský, je to tak?
1: Ano.
0: A Keith Jarrett hrál, my máme nějaké nahrávky, já jsem si na to vzpomněl teď, když jste přišel i na čembalo, ale tady to bude teda klavír a část toho Kolínského koncertu.
1: Já jsem přinesl tohleto, abychom se dostali možná maličko od té klasické hudby. Já, dá se říct, jazz mnoho neposlouchám. Nicméně já jsem klavírovej, tak říkajíc. A ty klavírní věci i jazzové si poslechnu občas docela rád. A Keith Jarrett je úplně mimořádná osobnost a myslím, že je dobře, abychom si to pustili. Já jsem teda, mimochodem teda, jak se říká, taky rocker, ale takové věci jsem vám sem nenosil. Myslím, že nicméně v tom je spousta krásných věcí, které si dnes poslechnu a které jdou se mnou celým životem, jako, já nevím, King Crimson například, ale to si dneska pouštět nebudeme.
0: Dobře, takže dáme Keitha Jarretta část Kolínského koncertu.

0: Mimostem je Petr Polívka, někdejší ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, ale to samozřejmě teď už neplatí. Co dělá v současné době, na to se zeptám až v závěru našeho pořadu. Teď hrál Keith Jarrett část Kolínského koncertu na klavír. Petra, se teda teď zeptám na jeho další postup po těch dalších pěti, zase to bylo 5 let v Bruselu zhruba.
1: Řádově přibližně vždy to bylo 5 let.
0: No ale pak jste se najednou objevil na místech, které by člověk, který má rád hudbu, nečekal. A úplně v jiném oboru, tak řekněte něco o Africe.
1: To je trošku pravda. Já když jsem se vrátil z Bruselu, tak vlastně nebylo kam a když přišla ta nabídka, abych odjel do Afriky, tak jsem po ní velmi rád sáhl. Musím říct, že to byla vlastně úžasná zkušenost, že mi to změnilo život. To vás skutečně trošičku změní a já jsem skutečně nesmírně vděčný za to, že jsem tam mohl být, když to nebylo vůbec snadné, především když jsem začínal jsem v Zambii, kde byl projekt, který nebyl úplně v pořádku a bylo vlastně hodně těžké vrátit jej tam, kam patřil.
0: To byl evropský projekt?
1: To jsou projekty, které vypisuje Česká rozvojová agentura, která je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí. A ten konkrétní projekt se nakonec podařilo uskutečnit a všechno nakonec dobře dopadlo, byť tam skutečně ty překážky byly někdy veliké. Nicméně Zambie je nádherná země, tam jsem byl skutečně rád. Žil jsem, dalo by se říct, tak trochu na konci světa v Mongu, Western Province, která je i v Zambii jednou z nejzanedbanějších a nejchudších oblastí. Nicméně je tam krásně a hlavně ti lidé se umí zasmát, i když jim není úplně nejlíp, což je hrozně pozitivní a myslím, že bychom si to měli přinést do našich životů také, že se smějeme hrozně málo, mám pocit někdy a nějaký takový určitý nadhled a úsměv, to se neříkám nadarmo, že s úsměvem jde všechno líp, prostě to skutečně platí, alespoň z mého pohledu, já se někdy říkám, já se chechtám celý život a rád bych u toho zůstal a je to vždycky lepší a usnadňuje to věci a řekl bych, že i zrychluje.
0: No ale nebyla to jenom Zambie.
1: V Zambie jsem se vlastně přemístil potom do Ugandy, kde to bylo několik velkých projektů, které už fungovaly nějakým způsobem a myslím, že to byly skvělé projekty jako nemocnice a tak dále, školy. A zase Uganda je trošičku pro mě možná přelidněná, možná trošičku, tak bych řekl, použitá skoro. Ale pořád je to také krásná země a i tam ta zkušenost byla nesmírně zajímavá. A jak říkám, já jsem skutečně vděčný za to, že jsem tohle to mohl absolvovat. Pak jsem se vrátil vlastně, jestli se k tomu můžu rovnou přemístit na základě toho, dá se říci, že byl vypsán konkurs na ředitele Karlovarské symfonického orchestru. Já jsem se k němu přihlásil a ten konkurs jsem tedy vyhrál a někdy, myslím, že v říjnu, já jsem si vzal ještě volné léto, v říjnu roku 2015 jsem nastoupil jako ředitel Karlovarského symfonického orchestru. Tam to bylo poněkud delší. A ve Varech jsem nakonec zůstal celkem, myslím, 7 let a z toho, dejme tomu, 6 jsem možná byl s tím orchestrem. Ale vlastně to bylo způsobeno tím, že ten orchestr v té době nebyl v úplně snadné situaci a mě vlastně nebylo, tak bych řekl, nepřipadalo čestné odejít v okamžiku, kdy se rozhodovalo docela zásadně o jeho další existenci. Takže jsem tam setrval až vlastně do svého odvolání v roce, jestli se nepletu, 21.
0: Ano, to není tak dávno vlastně. Mimochodem připomeňme, že šéf dirigentem tam byl Jan Kučera.
1: Jan Kučera, ano.
0: Který je velmi často hostem našeho rádia, dělá skvělé programy, teď taky třeba ve Foku a ve Valdštejnské zahradě nedávno mohli možná naši posluchači ho slyšet. To bylo na začátku léta, ne, na konci léta, na konci léta. Dobře, budeme si povídat za chviličku dál. Ta karlovarská doba, ta se hodně propírala v médiích tenkrát, ten karlovarský orchestr. Jak to tam bylo a je to částečně i bohužel věc politická dneska a věc lidí, kteří se na radnici. A poslechneme si teď hudbu Miloslava Kabeláče, tak co k tomu řeknete?
1: No, to je zajímavá otázka. Já myslím, že my máme celou řadu dobrých skladatelů, ale trochu málo se jim možná věnujeme, myslím, tedy soudobých skladatelů nebo nedávné doby. A Kabeláč je určitě jedním z těch zcela nejvýznamnějších a rozhodně není jediný. Ano, u nás se asi některá ta jména skloňují a možná i docela hrají. Myslím, že já nevím, Zdeněk Lukáš a další, Luboš Fischer se někdy hrají, ale zrovna Kabeláč řekl bych nepříliš často. A tak mě vlastně strašně překvapilo a potěšilo, že se Rozhlas s Markem Ivanovičem rozhodli k tomu nahrát komplet jeho symfonií. Mě to nesmírně těší. Byl bych rád, kdyby se to týkalo i dalších skladatelů, protože nepochybně máme skladatele. Já mám vlastně moc rád Klementa Slavického, který trochu upadá v zapomnění a další. Takže to je vlastně trochu důvod, proč se přinesl Kabeláče a poslechněme si jej.

0: Miloslav Kabela, či jeho pátá symfonie a první věta, hlas, který jste slyšeli, patřil Pavle Vykopalové. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Marko Ivanovič. Mimo zde je Petr Polívka, my jsme si před chviličkou tady zastavili u té doby, kdy byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, takhle je ten oficiální ano. Název, nebo byl. No, jak to vlastně dopadlo s tím orchestrem, jak působí v současnosti?
1: Já myslím, že nakonec velmi dobře, uvidíme, jak dlouho to bude trvat samozřejmě, ale vy jste správně zmínil, že to někdy bývá věc politická, ve Varech to určitě je věc hodně politická a takový trochu boj zájmových skupin, dejme tomu. Já jsem do Varu nastoupil s tím, že jsem měl vlastně s tou tehdejší politickou reprezentací vztah dobrý. Ten orchestr nikdy nebyl zajištěn. Skutečně my jsme balancovali na hraně. A když se poté, hle, politické reprezentaci, se kterou jsem vlastně, dá se říct, vycházel nějakým způsobem. Politická reprezentace změnila radikálně a začal skutečně soustředěný tlak na to, aby se radikálně snižoval rozpočet orchestru. Tak já jsem se tomu samozřejmě postavil, protože už tak jsme byli na tom a znamenalo by to ten orchestr vlastně buď to zlikvidovat, nebo z něj udělat nějaké komorní těleso a tak dále a to jsem skutečně nechtěl přistoupit, nakonec už jsem tam byl nějakou dobu a pro mě dá se říct skoro nezvyklou, takže jsem si řekl, jdeme do toho, šli jsme do toho, já myslím, že to vlastně dobře dopadlo, to mé odvolání vyvolalo obrovský návary, obrovský ohlas, skutečně to jste asi registrovali taky. Uhum. Ono to bylo částečně spojeno i s tím, že se mnou byl odvolán hlavní architekt města Karlovy Vary Petr Krop, který myslím, že měl ve Varech také velmi dobré jméno, ostatně zakládal kancelář architektury ve Varech a tak dále. Takže to vyvolalo obrovskou vlnu odporu, nicméně nakonec to samozřejmě tak zůstalo, ale ten orchestr z toho vyšel vlastně, řekl bych, velmi dobře. Dneska doufám, že má zajištěn nějaký rozpočet. Vlastně nová paní ředitelka krom toho dostala do vínku nový sál, což je obrovská akvizice. Ten sál, pokud ho někdo nezná ve Varech v Císařských lázních, tak rozhodně doporučuji se na to jet podívat. Je to věc zcela ojedinělá a myslím, že ve světě dá se říct téměř nevídaná. A nebo si to aspoň možná vygooglit a podívat se na internetu, na fotografie, protože to je skutečně zajímavé a pro orchestr obrovský, řekl bych, takový skoro i bezpečnostní. Dneska si myslím, že ten orchestr, abych se teda konečně dostal k té vaší otázce, se nalézá. Na mě to dneska působí skutečně krásným dojmem. Ten orchestr dle mého soudu prostě prospívá, ten alespoň vnější, já doufám, že to je tak i částečně uvnitř, ten vnější dojem je opravdu skvělý, jak pro tou, řekněme, programovou stránku věci, tak tím, jaký má dneska, jak se říká, ten orchestr image. A já myslím, že tomu ohromně prospívá i ta ženská ruka. Že to do toho vnáší prostě nějaký tak takový nový aspekt, který tomu nesmírně sluší. A myslím, že tím, že se ředitelkou tam stala Michaela Káčerková, která navíc se s tím orchestrem objevuje občas i jako muzikant, což tomu dává taky, řekl bych, určitý nádech jakéhosi pěkného pocitu, je věc skvělá. Já tím hrozně držím palce, doufám, že to tak bude pokračovat a ano. Že jim to zůstane s tím městem v nějakém dobrém rozmaru.
0: Dobře, budeme držet palce všichni a vás poprosím o další hudbu. Teď bude hrát Marta Archerič, což je vynikající klavíristka a co jste vybral od ní v její interpretaci?
1: Já mám pár nahrávek v životě, který mám skutečně rád. Musím říct, že v tomto konkrétním případě jsem původně přinesl nahrávku Borise Krajného, kterého mám moc rád a jsme nějakým způsobem spolu v kontaktu celý život, dá se říct, dodnes se občas vídáme, bydlíme nedaleko sebe. A ty jeho nahrávky se mnou zůstávají. Asi je to úplně především ta deska, na které Boris Krajný interpretuje buzony Čakonu a chorálové předehry, což je deska, ale já ji mám jenom černou, takže vinylovou, takže jsem ji nemohl přinést. Nicméně další věcí je komplet Ravelových klavírních věcí a ta část, kterou jakoby zhrnuje Kašpar Noci, jednou z mých nejoblíbenějších. Kašpar Noci obecně je mi velmi drahý, je to věc, která je nádherná a rád si to pouštím a taky takhle. Já myslím, že s Martou Argerič to bude krásný zážitek.

0: Zlý skřítek z Carbo. Tak to byla část, tuším, že třetí z Kašpara noci Maurice Ravela. A hrála Marta Archerič. A já už musím zase teď začít mluvit trošku v minulém čase, protože mým hostem byl Petr Polívka, ale ještě tu je samozřejmě a je čas ještě na jednu závěrečnou otázku. Co dělá teď Petr Polívka? Jsme se částečně dozvěděli, to je ten zpěv. Ale já vím o vás, že jste taky velký sportovec.
1: No, já nevím úplně, jestli velký, ale ano, dělám to rád a často a věnuju se tomu posledních možná 30 let, triatlonu konkrétně. To je věc, která skutečně člověka asi dokáže udržet i v tom dobrém rozmaru, protože to není jen o tom, že se udržujete v nějakém stavu fyzickém, ale řekl bych hodně i stavu psychickém. Samozřejmě se to v průběhu let mění, nicméně samozřejmě i s tou motivací, protože ty doby, kdy jsem byl schopen ráno v pět stávat a jít běhat a večer po práci, když byl čas ještě na kolo nebo plavat, jsou nepochybně pryč, nicméně dělám to dneška rád a často, někdy trošičku přestávám tomu říkat trénink, ale radši řeknu, jdu se proběhnout, protože tohle já zrovna teď řeším takový malý dilema, protože ten sport je krutý v tom, že se to měří hrozně přesně. A že když před 10 lety to byl nějaký čas a dnes je to nějaký čas, takže vás to uvádí trochu možná někdy do rozpaku, ale řeším, nakolik je to stáří a nakolik je to hlava. A samozřejmě obojí v tom hraje značnou roli a tak uvidíme, jak to bude pokračovat, jak se dokážu třeba ještě schopit a nějakým tom. Nicméně, jak říkám, věnuju se tomu téměř každý den, dělá mi to hroznou radost a ten pocit, když přijdete domů, dáte si sprchu a hodíte nohy nahoru, nad to není.
0: Dobře. A k tomu si pustit samozřejmě příjemnou hudbu, která je vám blízká, takže co to bude na závěr? My jsme už o té ukázce trošku mluvili na začátku našeho pořadu. Vlastně budou na ní podepsáni dva Šostakovičové.
1: No, to je pravda. A to je moje oblíbený, řekněme, plot mé naší práce samozřejmě. A to je kompletní nahrávka symfonie Dmitrije Šostakoviče, pořízená jeho synem Maximem Šostakovičem. Myslím, že to je, možná ani nemyslím, je to jediný komplet, který Maxim Šostakovič nahrál. Skvěle na něm je i to, že tam je jakýsi ten dotek věčnosti, protože Maxim tomu přinesl určitě i tuhle stránku věci. A že ta nahrávka existuje, protože to byla skutečně těžká práce tomu dát světlo světa, jak tedy v tom nahrát to, tak potom v tom to vydat, protože samozřejmě do toho se nikdo moc nehrne, že bylo nutno tomu pomoci. Já jsem hrozně rád, že tehdy ředitelka Suprafonu Jana Gonda se skoro, dá se říct, nade mnou smilovala, vzala to a vydala to sice v budgetovém vydání, ale pořád to tady je. Ta nahrávka existuje, je úplně vyprodaná v Suprafonu. Nevím, myslím, že se bohužel nechystá žádná reedice, ale to se uvidí ještě časem. A tak budu moc rád, když mi kousek z tohohle kompletu zahrajete.
0: Rádi samozřejmě část páté symfonie D-moll Dmitrije Šostakoviče, fok řídí Maxim Šostakovič. A já se loučím s mým dnešním hostem Petrem Polívkou, tak mu přeji všechno dobré v tom, co dělá, ať už to je teda odpočinkové, anebo v něčem více zavazující. A jsem rád, že jste přišel do našeho studia. Mějte se krásně.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, moc mě to potěšilo a těším se třeba někdy příště. Děkuji a přeju všem krásný den.

0: archivu osobností.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
2: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se platí.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
0: Hudba stříbrného plátna.
1: Nejlepší filmové melodie.
12: Na rádiu Klasik Praha začíná pořad Hudba stříbrného plátna. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Zaměříme se na oscarového skladatele Jerry Goldsmithe. Ten patří k těm filmovým skladatelům, jejichž jméno možná běžný divák nezná tak dobře jako Johna Williamse nebo Ennia Morriconeho, ale jeho hudbu slyšel určitě každý. Planeta opic z roku 1968 je skvělým příkladem toho, jak daleko byl Goldsmith ochotný zajít při hledání zvuku, který ještě filmové publikum neznalo. Pro film Franklina J. Schaffnera vytvořil skoro avantgardní partituru, v které vedle běžného orchestru pracovala s neobvyklými nástroji a předměty. V perkusích se objevily například nerezové kuchyňské mísy a hráči používali také beraní roh, neboli šofar. Goldsmith navíc využíval netradiční způsoby hry na dechové nástroje. Výsledkem je zvukový svět, který působí cize a primitivně, jako planeta, na které se ocitl hlavní hrdina filmu. Perkusionista Emil Richards si některé z použitých nástrojů uchoval desítky let. Původní kovové mísy a beraní roh se později dostali k Michaelu Giacchinovi a znovu zazněli v novodobých filmech ze série Planeta opic.

Na řadě je Horor přichází Satan. Jedna z nejslavnějších Goldsmithových nahrávek vznikla z jednoduchého nápadu. Lidský hlas nemusí ve filmu znamenat útěchu, ale může být tím nejděsivějším nástrojem orchestru. Goldsmith proto postavil hudbu k Přichází Satan na sboru a vytvořil jakousi převrácenou podobu latinské liturgie. Z ní vzniklo i slavné Ave Satany, stylizované jako satanistický protějšek gregoriánského chorálu. Zajímavé je, že právě tento horor přinesl Goldsmithovi jediného Oscara za nejlepší původní hudbu v celé jeho kariéře.

Spolupráce Jerryho Goldsmithe s Ridley Scottem na Vetřelci patří paradoxně k nejslavnějším a zároveň nejproblematičtějším kapitolám jeho kariéry. Goldsmith chtěl začátek filmu pojmout liricky. Scott ale jeho původní hlavní téma odmítl. Skladatel pak napsal novou, temnější verzi. Ještě větší překvapení ho čekalo po dokončení filmu. Scott s editorem Terrym Rawlingsem některé jeho skladby přesunuli, jiné nepoužili a na několika místech dokonce ponechali části Goldsmithovi vlastní o 17 let starší hudby k filmu Freud. Já pouštím ukázku z prvního Vetřelce. Dobrý poslech.

Ladíte Rádio Klasik Praha a pořad Hudba stříbrného plátna. Ve stejném roce jako Vetřelec, tedy v roce 1979, napsal Goldsmith úplně jinou hudební představu vesmíru. Pro Star Trek vytvořil velkou romantickou symfonickou partituru, ale ani tady se nevzdal experimentování. Tajemnou entitu V'ger charakterizuje zvuk nástroje nazvaného Blaster Beam, který vytvořil hudebník Craig Huxley. Je to dlouhá hliníková konstrukce opatřená kovovými strunami a elektromagnetickými snímači. Její hluboký, téměř fyzicky působící zvuk se stal hlasem V'gera a Goldsmith ho spojil s velkým orchestrem. Ještě slavnější je pověstná fanfára. O 8 let později byla v úpravě použita jako titulní téma seriálu Star Trek Nová generace. A téma začalo pro miliony fanoušků reprezentovat celý svět Star Treku.

Na závěr dnešního dílu pořadu Hudba stříbrného plátna Jerry Goldsmith v mimořádné formě. Touto kolo Paula Verhoevna patří k jeho technicky nejnáročnějším akčním partiturám. Velký orchestr, komplikované rytmy, elektronika a hudba, která skoro nepřetržitě žene film kupředu. Složitá byla nejen hudba, ale nakonec i její nahrávání. První sekvence proběhly v Německu, ale po problematickém začátku bylo nahrávání přerušeno a produkce se přesunula do Londýna, kde Goldsmith partituru nahrál s National Philharmonic Orchestra. Z původního nahrávání v Německu se ve výsledném filmu využilo jen několik minut. U Goldsmitha, který měl rád pokud možno kompletní souvislé nahrávací pokusy, je touto recall výjimečný také tím, že kvůli extrémní obtížnosti partitury musely být některé skladby sestavovány z řady různých snímání nástrojů. Ukázkou z touto recall se pro dnešek loučím. Nikola Bojčech přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Poslouchali jsme druhou větu z koncertu pro varhany a orchestr číslo 1 Symfonia Gregoriana Petra Ebena. Rané dílko tohoto autora z roku 1953. Gabriel Feltz řídil Bamberské symfoniky, na varhany hrál Gunter Rost. Je přesně 8 minut po 12. hodině a dnes je neděle 27. září. Svůj svátek slaví Jonáš, takže všem Jonášům přejeme krásný slunečný sváteční den, ale ten samozřejmě přejeme i vám všem, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Na Rádiu Klasik Praha začíná nedělní odpolední vysílání a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Zahájili jsme hudbou Petra Ebena. V této hodině nás ještě čeká Honoré Dambrují, Bedřich Smetana, Giovanni Pierluigi da Palestrina nebo třeba Ralph Vaughan Williams. A teď z kostela, kam varhany nepochybně patří, zamíříme do lesa. Je tu skladba Le doux silence de nos bois, tedy sladké ticho našeho lesa. Autorem je francouzský raně barokní skladatel Honoré Dambrouis.

O sladkém tichu našeho lesa zpívala francouzská sopranistka Julie Rose, vítězka pěvecké soutěže Operália 2023. Ve skladbě Honoré d'Ambruise jsme pak dále poslouchali francouzský soubor dobových nástrojů Le Musicien de Saint-Julien, které založil a vede flétnista a muzikolog François Lazarevič. Teď tu máme prodanou nevěstu Bedřicha Smetany a je tu Furiant z této opery. Kristofon Dohnání řídí Clevelandský orchestr.

Tak to byl Furiant z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Kristofon Dohnání řídil Clevelandský orchestr. A my tu teď máme část Agnus Dei ze mše papeže Marcella. Tato hudba byla určena pro papežskou korunovační mši a je to nejznámější dílo Giovanni Pierluigiho da Palestrini.

Doznělo nejznámější dílo Giovanni Pierluigi da Palestrini, mše pro papeže Marcella. Poslouchali jsme nahrávku britského sboru The Sixteen, který založil Harry Christophers v roce 1977, a poslouchali jsme šestou část Agnus Dei římská dvě. Za 9 minut bude 12:30 a my tu teď máme meditaci z opery Thais Žila Masnéta. James Levine řídí vídeňské filharmoniky, na housle hraje Anne Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Původně vystudovala vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme téma z amerického dystopického dobrodružného filmu podle úspěšné knižní trilogie pro mládež spisovatelky Susan Collins Hunger Games, Síla vzdoru, konkrétně část 1 z roku 2014. Autorem hudby je držitel Grammy a 8x nominovaný na Oscara James Newton Howard. Hráli nám filharmonici města Prahy, které řídil Ben Palmer, na housle hrála Esther Abrami. Jsou 1:30 a nás čeká osudová symfonie číslo 5 C-moll Ludvíka van Beethovena. Budeme z ní poslouchat první větu.

Populární a známá symfonie Ludvíka van Beethovena s motivem v začátku, tedy první věty osudová symfonie číslo 5 C-moll. Poslouchali jsme v nahrávce Tonhalle Orchestr Zürich, který řídil David Zinman. Před námi je teď hudba Sergeje Rachmaninova, jeho symfonické tance, ze kterých si poslechneme třetí větu. Jany Kneze Cegen řídí The Philadelphia Orchestra.

Tak to byla třetí věta ze symfonických tanců Sergeje Rachmaninova. Janik Nezecegan řídil do Philadelphia Orchestra. Za 6 minut tu máme 13. hodinu. Po 13. hodině se ocitneme u spící laguny s hudbou Erika Kouce. Bude tu také orchestrální svita z opery Divadlo za branou Bohuslava Martinu nebo Tedeum ince Benjamina Britna. Tuto hodinu pak zakončíme písní z kancionálu Česká mariánská muzika Adama Václava Michny z Otradovic. Z celého srdce miluji tebe, Maria, zpívá Hana Blažíková a Kolegium Marianum.

0: Z celého srdce miluji tebe, Maria, tak píseň z kancionálu Česká mariánská muzika, což je první písňová sbírka Adama Václava Michny z Otradovic. Obsahuje celkem 64 písní. My jsme poslouchali soubor Collegium Marianum, které řídí Jana Semerádová, zpívala Hana Blažíková.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

By the Sleepy Lagoon, tak to je skladba Erika Coatese, kterou jsme poslouchali v podání East of England Orchestra, které řídil Malcolm Navarro. A otevřeli jsme tak další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha. Teď máme 4:13. Teď nás čeká třetí věta z orchestrální svity z opery Divadlo za bránou Bohuslava Martinů. František Jílek řídí Státní filharmonii Brno.

Dozněla třetí věta z orchestrální svity z opery Divadlo za branou Bohuslava Martinu. František Jílek řídil Státní filharmonii Brno. Další skladbou je pak sakrální skladba Benjamina Britna pro smíšený sbor a varhany z roku 1934, Te Deum in C.

Tedeum Ince, tak to je sakrální skladba pro smíšený sbor a varhany z roku 1934 od Benjamina Britna. Poslouchali jsme Martinu Voices, které řídí Lukáš Vasilek. Na varhany hrála Daniela Valtová-Kosinová. Přecházíme do opery, je tu opera Arriga Boita. A Arrigo Boito se více než skladatel prosadil jako libretista. Napsal například libreta pro Verdiho Otela, Falstaffa, ale teď ho tu máme jako autora opery. A vznikla tak opera Mefistofeles, ze které si poslechneme arii titulního hrdiny Sodlo spirito che nega sempre tutto. Mefistofelem je Samuel Raimi.

Jsem duch, který vždy vše popírá, tak to nám tvrdil basista Samuel Raimi ve své pravděpodobně nejznámější roli, což je Mefistofeles ze stejnojmenné opery Arriga Boita. Julius Rudl řídil mnichovský rozhlasový orchestr a zpíval tedy Samuel Raimi. A my tu teď máme hudbu Howarda Shora, a to z filmu Pán prstenů, Společenstvo prstenů, což byl první díl této trilogie z roku 2001. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Nahlédli jsme do světa filmu, filmová hudba, konkrétně Pán prstenů a první díl Společenstvo prstenů s hudbou Havda Shora. Hráli filharmonici města Prahy.
1: Klasik Praha.
2: Vypadá to, že už nic nebrání spojení filmových studií Warner Bros. A Paramount. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna podíváme na největší klenoty tvorby pod těmito značkami. Těšit se můžete na ukázky z Kmotra, Temného rytíře nebo Casablanky. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Poslouchali jsme preludium menuet s alchymisty od Georga Friedricha Händla. Christopher Hogwart řídil The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra. Je minuta po půl druhé a přestože nás čeká podzim, nebo už tu máme podzim, na Radio Klasik Praha tu teď bude jaro a ne jen tak ledajaké. Je tu Apalačské jaro Arona Koplenda. Steven Kunzenhauser řídí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

Palačské jaro, tak to je balet amerického skladatele Aarona Coplanda, který měl premiéru 30. října roku 1944 ve Washingtonu. Děj baletu se točí kolem příběhu amerických přistěhovalců, kteří si budovali v nové zemi své vlastní osady. V baletu vystupuje manželský pár, sousedka a kazatel. Jde o jakousi oslavu lásky, mateřství a venkovského života. O vytvoření hudby k baletu byl Aaron Copland požádán v roce 1942 choreografkou a významnou představitelkou výrazového tance Martou Graham. Za hudbu k baletu pak Aaron Copland získal v roce 1945 Pulitzerovu cenu. My jsme Apalačské jaro poslouchali v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Steven Kunzenhauser. A tuto hodinku uzavřeme závěrečnou částí z moteta Exultate Jubilate Wolfganga Amadea Mozarta. Je tu slavné Alleluja a sopranistka Ruth Cizák.

0: Veselé a zářivé aleluja pro neděli 27. září. Hudba Wolfganga Amadea Mozarta, závěrečná část moteta Exultate jubilate, zněla v podání souboru Lasta Johne, který řídil Michal Schneider, a zpívala sopranistka Ruth Cisák.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

Leť myšlenko na zlatých křídlech, tak to je první verš jedné z nejslavnějších sborových skladeb v dějinách opery. Opera z roku 1842 Nabucco Giuseppe Verdiho. Poslouchali jsme orchestr a sbor Teatro alla Scala, které řídil Claudio Abbado. Máme téměř 5 minutek po 14. hodině a máme tu českou hudbu. Jsou tu slovanské tance Antonína Dvořáka, z druhé řady zazní Srbské kolo.

Ke kompozici druhé řady slovanských tanců Antonína Dlouho přemlouval jeho nakladatel Zimrock, který chtěl po úspěchu první řady svůj úspěšný obchodní tah zopakovat. Antonín Dvořák se ale dlouho bránil a v dopisech Zimrockovi například píše, že dělat dvakrát totéž je zatraceně těžké. Ale nakladatel naléhal tak dlouho, až skladatel kapituloval a s 8letým odstupem se pustil do nové série. My jsme tedy z druhé řady slovanských tanců právě teď poslouchali tanec číslo 7 C-dur, takzvané srbské kolo. Hrál nám symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, který řídil Vladimír Válek. Před námi je teď Let čmeláka Nikolaje Rimského-Korsakova. Budeme poslouchat úpravu pro solovou flétnu a orchestr. Na flétnu bude hrát James Galway. Společně s ním budeme poslouchat National Philharmonic Orchestra, které řídí Charles Gerhard. A tato skladba se stane malým přáním a poletí za jednou talentovanou flétnistkou, která dnes slaví své krásné 15. narozeniny. Takže vše nejlepší a spoustu krásných hudebních zážitků přeje Johance Kořínkové také Rádio Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněl Let čmeláka Nikolaje Rimského-Korsakova. Poslouchali jsme úpravu pro solovou flétnu, na kterou hrál James Galway. Společně s ním pak National Philharmonic Orchestra, který řídil Charles Erhardt. Před námi je teď hudba francouzské skladatelky a spisovatelky, představitelky neoromantismu, která byla úspěšná před první světovou válkou, Charlotte Sohy. Je tu její Dance Mystic, Orchestre National de Lyon, který řídí Nikolaj Schepp-Snyder.

Na Radio Klasik Praha dozněl Dance Mystic, skladba od Charlotte Sohy. Charlotte Sohy, francouzská skladatelka a spisovatelka, představitelka neoromantismu, která byla velmi úspěšná před první světovou válkou, později zapomenuta a v současnosti je znovu objevována. Její skladby začaly být nahrávány až po roce 2020. Znovu objevována například právě Orchestre National de Lyon, jehož nahrávku jsme teď poslouchali. Vše se dělo pod taktovkou dánského dirigenta a houslisty s polskými kořeny Nikolaje Šepse Znajdra. Za 5 minut tu máme 14:30 a na Radio Klasik Praha teď bude znít árie Sibylar Langui Daletto, árie z kantáty Aci Galatea e Polifemo Georga Friedricha Händla. Václav Lux řídí kolegium 1704 a zpívá basista Luigi De Donato.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech vychází nová nahrávka Onegerova oratoria Jana z Arku na hranici, která byla natočena loni v Rudolfinu. Provedení řídil sbormistr a dirigent Lukáš Vasilek, který bude příštím hostem pořadu Hudba v miléniu. Povídat si budeme nejen o tomto mimořádném projektu, ale také nové sezóně Pražského filharmonického sboru. K poslechu premiéry v úterý 29. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Anežka, boží americký mysteriózní film s Jane Fondovou v hlavní roli. Hudba nominovaná na Oscara z pera George Delery. Poslouchali jsme Varé Saraband Symphony Orchestra, které řídil David Newman, a na flétnu hrála Sarah Enden. Před námi je teď ruský tanec, co by úvodní část ze tří scén z baletu Petruška Igora Stravinského. Na klavír hraje George Lee.

Tak to byl ruský tanec ze tří scén z baletu Petruška Igora Stravinského. Poslouchali jsme úpravu pro klavír a tuto úpravu vytvořil sám autor, tedy Igor Stravinsky, a to pro pianistu Artura Rubinsteina. Nám hrál na klavír George Lee. A teď tu máme druhou větu ze symfonie číslo 101 D-dur Hodiny Josefa Haydna. Ondřej Kukal řídí Jihočeskou komorní filharmonii.

Dozněla druhá věta ze symfonie číslo 101 D-dur, symfonie, která má přezdívku Hodiny, Josefa Haydna. Ondřej Kukal řídil Jihočeskou komorní filharmonii. 15. hodina se nám pomaličku blíží, bude tu za 14 minut. Co nás ještě čeká, tak cizokrajné motivy Miloslava Kabeláče, árie Fausta ze třetího dějství stejnojmenné opery Charlese Gounoda. A teď je tu druhá věta z Scherzo z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 Sergeje Prokofjeva. Tomáš Netopil řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na housle hraje Daniel Matejča.

Doznělo skerco, druhá věta z houslového koncertu Sergeje Prokofjeva. Prokofjevův houslový koncert číslo 1 je z roku 1923 a svou premiéru měl v Paříži. Ovšem údajně nebyl dobře přijat. Pařížskému publiku připadala po Stravinském tato hudba málo moderní. My jsme poslouchali nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Na housle hrál Daniel Matejča. Teď tu máme třetí arii Fausta ze třetího dějství a je tu hudba Charlese Gounoda. Faustem ze stejnojmenné opery bude tenorista Petr Nekoranec.

To byla árie Fausta ze třetího dějství stejnojmenné opery Charlese Gounoda. Christopher Franklin řídil Českou filharmonii a zpíval Petr Nekoranec. My jsme těsně před 15. hodinou. Tento krátký čas do 15. hodiny nám vyplní arabský tanec z cizokrajných motivů Miloslava Kabeláče. Na klavír hraje Jan Bartoš.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Jsme Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha jsme otevřeli další vysílací hodinu, a to druhou větou ze symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr. A před námi je teď hudba Roberta Schumanna a koncert pro violončelo a orchestr A-moll, ze kterého si poslechneme třetí větu. Karel Ančerl řídí Českou filharmonii na violončelo André Navara.

Tak to byla třetí věta velmi živě z koncertu pro violončelo a orchestr A-moll Roberta Schumanna. Karel Ančerl řídil Českou filharmonii a na violončelo hrál francouzský violončelista a hudební pedagog André Navarra. A my teď vystřídáme solové nástroje a od violončela přecházíme ke klarinetu. Je tu premiér Rhapsody, tedy první Rhapsody pro klarinet a orchestr Claude Debussyho. Tomáš Brauner řídí symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klarinet hraje Anna Pavlová.

0: Klasik Praha.
1: Tábor Bratislava Záhřeb. Místa spojená s tvorbou Oskara Nedbala, skladatele, dirigenta a violisty, kterého, ač by si to jistě zasloužil, nepřipomíná u nás žádné muzeum. Po Nedbalových stopách se tedy vydáme v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ikonické a známé preludium ze svity pro violončelo číslo 1 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Na violončelo hrál Jiří Bárta. Je 4:05 a před námi je hudba Bohuslava Martinu. Máme tu třetí větu ze smyčcového kvartetu číslo 7 Concerto da Camera. Hraje nám Pavel Haas kvartet.

Poslouchali jsme poválečné dílo Bohuslava Martinu, smyčcový kvartet číslo 7, Concerto da Camera, které vzniklo v roce 1947 v New Yorku. Zněla nám z něj třetí věta, Allegro vivo, a to v nahrávce Pavel Haas, kvartet. Teď tu máme hudbu Jeana Sibelia a poslechneme si druhou větu Adagio di molto z jeho koncertu pro housle a orchestr D-moll. Na housle hraje Itzhak Perman, společně s ním Pittsburghský symfonický orchestr, který řídí André Preven.

Poslouchali jsme druhou větu z houslového koncertu D-moll Jeana Sibelia. Houslový koncert D-moll je vlastně jedno z nejhranějších a nejvýznamnějších děl houslového repertoáru 20. století a autor jej dokončil v roce 1904. My jsme poslouchali nahrávku Pittsburgh Symphony Orchestra, které řídil André Preven, na housle hrál Itzhak Perlman. A teď se necháme vyvést na dráhou Funiculi Funicula. Je tu skladba Luigi Odenzi a Luciano Pavarotti.

Tak to byla proslulá neapolská píseň, kterou v roce 1880 složil italský skladatel Luigi Denza u příležitosti otevření první pozemní lanové dráhy na Vesuv, a to 6. května. Funiculi funicula nám hrál orchestr obecního divadla v Bologni, který řídil Anton Guadagno, a zpíval Luciano Pavarotti. Poslední skladbou v této hodině je pak první věta z klavírního cyklu Imprese Josefa Bohuslava Förstera. Na klavír hraje Petr Šagucn.

0: Dozněla úvodní část klavírního cyklu Imprese od Josefa Bohuslava Förstra. Na klavír hrála Petruša Kucn.
1: Klasik Praha.
2: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha jsme zahájili hudbou Jeana Philippa Rameau a předehrou Kopeře Zeiss. Hrali nám Les Musiciens du Louvre, které řídil Mark Minkowski. V této hodince si poslechneme například hudbu Ludvíka van Beethovena, Fernanda Velasqueze či také Giacoma Pucciniho. Je pro vás připraven rozhovor s Tomášem Netopilem ohledně zahajovacích koncertů, které s Fokem proběhnou 7. a 8. října. Teď pokračujeme dále hudbou Johannesa Brahmse v aranži Johna Eliota Gardinera. Je tu jeho Geistliches Lied.

Geistliches Lied, nábožná píseň v úpravě pro sbor a orchestr. Dílo z pera Johannesa Brahmse jsme poslouchali v této aranži Johna Eliota Gardinera. Ten také řídil orchestr Revolutionnaire et Romantique a zpíval Monteverdiho sbor. Teď tu máme první větu z kvintetu pro hoboj, tři lesní rohy a fagot Ludvíka van Beethovena.

Dozněla první věta z kvintetu pro hoboj, tři lesní rohy a fagot Ludvíka van Beethovena. Na hoboj hrál Jiří Mihule, lesní rohy Zdeněk a Bedřich Telšarovi a Rudolf Beránek, na fagot František Herman. Nic nás nerozdělí, tak samozřejmě to je vztah posluchačů Rádia Klasik Praha a jejich rádia, ale je to také film Nic nás nerozdělí, k němuž psal hudbu Fernando Velázquez.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám hosta, který v tomto měsíci slaví významné životní jubileum. Vybral pro vás hudbu, k jejíž interpretaci si vždy přizval další muzikanty. Jaroslav Tůma bude hrát nejen na varhany, ale také na čembalo. Zeptám se na varhaní improvizaci, skladatelskou i pedagogickou činnost. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Tak to bylo preludium ze sonáty pro solové housle číslo 2 a mol žena Izaje. Toto preludium, jak jste zcela určitě poznali, cituje z Bachovy partity E-dur a celá sonáta číslo 2 byla původně věnována Jacquesu Thibaudovi. Nahrávka je z debutového alba Daniela Matejči, vítěze například Virtuoso své 4 a Eurovision Young Musicians. Toto album pak houslista vydal v roce 2023 u Suprafonu u příležitosti z tého výročí vzniku těchto sonát. A na Radio Klasik Praha je teď připraven rozhovor s Tomášem Netopilem, který vás pozve na zahajovací koncerty Foku 7. a 8. října.
1: Milí posluchači, v čase, který nás posloucháte na Klasik Praha, který je vyhrazen pražským symfonikům, už se loučíme s létem a pomaličku otvíráme podzimní sezonu. No a s tou podzimní sezonou se samozřejmě můžeme těšit na krásné koncertní a divadelní zážitky, tak jak je přinášejí divadla a naše přední orchestry. No a pražští symfonikové ti už vstoupili do sezony tradičním koncertem ve Valčtinské zahradě na konci srpna. Už také připravili krásný program pro menší i větší školáky na první školní den. Ovšem orchestrální řady, ty se začnou rozjíždět, tak říkají, až v říjnu. Konkrétně zahajovací koncert 92. sezony pražských symfoniků v té řadě AB se uskuteční 7. a 8. října. No a pražské symfoniky bude řídit jejich šéf-dirigent, jak jinak, pan Tomáš Netopil. A já ho ráda vítám v našem studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Já jsem předeslala, že leto je za námi, ale byl vůbec nějaký čas na odpočinek, protože vy jste měl velké projekty i během těch letních měsíců.
2: Ano, já jsem si prodloužil, teda záměrně, svou sezónu až do 20. července, kdy jsme skončili poslední představení na Znojemském hudebním festivalu, kde jsem společně s ansámblem Silencium a s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem nastudoval Rameauovu operu Galantní světy a byl to opravdu nádherný počin, strašně rád na to vzpomínám a vůbec mi nevadilo, že jsem si takto tu sezonu prodloužil, no a pak mi nastaly prázdniny asi 10 dní, které jsem opravdu využil k tomu, že jsem jenom ležel u moře a četl, takže to bylo vydatné, no a pak už se rozjížděla moje další letní aktivita, moje srdcová aktivita, což je letní akademie v Kroměříži, určená pro mladé studenty různých hudebních oborů a samozřejmě i managementu, což je naše taková speciální záležitost. No a samozřejmě tato aktivita mě zabírá hodně energie, hodně času, takže té jsem se věnoval v druhé polovině prázdnin, no a 23. srpna už jsem se rozjížděl do Berlína, kde jsem přebíral operní představení v Deutsche Oper Mozartovy Kouzelné flétny, takže to už mám také za sebou. A nebo to byla část teda poté mé dovolené, no a sezóna už je v plném proudu.
1: Tak je to tak, už to dávno neplatí, že červenec a srpen pro umělce je časem odpočinku, ale naopak jsou tam zase prostory pro další jiné projekty, na které během té pravidelné sezony třeba není čas, tam není kapacita. Jak už jsem říkala, s pražskými symfoniky budete zahajovat sezonu tedy 7. a 8. října. Co jste vybrali pro ten zahajovací koncert? Jaký bude program?
2: Tak ten program má dva pilíře. Je to Ludwig van Beethoven a Johannes Brahms. Jsou to skladatelé, kteří vlastně jsou těmi hlavními ve své době revolučními skladateli, můžeme říct samozřejmě o obou dvou. A každý vlastně využil ten svůj jazyk a využil ty možnosti opravdu v geniálních formách. Budeme mít možnost to slyšet už v té první půlce, kdy zazní Beethovenův houslový koncert D-dur, který přednese fantastická houslistka slovansko-tatarského původu Alena Baeva, která je opravdu vynikající a já se na ní nesmírně těším, protože už jsme se spolu několikrát setkali naposledy s rozhlasovým orchestrem Rai Torino, kde jsme spolu studovali Strausův houslový koncert, docela méně hranou houslovou skladbu. No a pražskému publiku se tedy představí v roli interpreta právě Beethovenova houslového koncertu, což samozřejmě vyzývá k velice jasným a vytříbeným kvalitám každého hráče, každého solisty. A moc se na to těším, protože je to opravdu taková i pro nás taková komorní hudba vložena do orchestrálního kabátu, takže bude to opravdu i pro nás velmi intenzivní a velmi taková detailní práce.
1: Já jim připomenu našim posluchačům, že s Alenou Bajevou měl velký rozhovor můj kolega Ondřej Fischer v rámci pořadu Hudba v milénu v uplynulém týdnu, takže se mohou podívat na naše webové stránky a v podcastových aplikacích si ten rozhovor eventuálně i poslechnout, kde ona právě hovoří o svých zkušenostech, o tom, jaký má nástroj a tak dále, že ona má pozoruhodný nástroj, pokud jim ty housle Kvarnedy, jazzu, William Kroll, což je nějaká ojedinělá záležitost, takže i to se tam lze připomenout. Ale pojďme ještě trošičku k tomu Beethovenovi. My si totiž příští rok vlastně budeme připomínat velké Beethovenovské výročí, takže předpokládám, že tohle už je takový předkrm trošičku pro tu sezonu s Beethovenem.
2: Určitě, určitě. A já jsem nesmírně rád, že tento koncert je také zařazen do Evropského dne Ludvíka van Beethovena v televizi Arte, na televizním kanálu Arte. Tato televize bude tento koncert snímat a my budeme právě součástí toho jednoho dne, kdy zazní různé koncerty a různá Beethovenova díla v jeden den jeho oslav. Takže to je pro nás opravdu velká prestiž.
1: Tak ten Beethovenův houslový koncert je opravdu dílem nádherným, jak jste říkal, ten úplně zaplní tu první polovinu i tou kapacitou délky.
2: Ano.
1: Co bude v té druhé části? Už jste předeslal, že to bude Brahms. Co jste vybrali?
2: Tak vybrali jsme druhou symfonii Johannese Brahmse, která byla pro mě tím iniciačním vlastně setkáním s hudbou Johannese Brahmse, když teda pominu jeho houslový koncert, který samozřejmě mě hodně ovlivnil a s kterým jsem se velmi zabýval. Takže tato symfonie je pro mě velkou radostí. Myslím si, že jak posluchači, tak orchestrální hráči si toto dílo nesmírně užijí, protože Brahms ukazuje vlastně svou genialitu kompoziční ve všech možných rovinách, které si dokážeme představit. Je to plné vlastně takových krásných snových barev přes energické rytmické pasáže, které krásně naplní celou první větu v striktně sonátové formě, což je také vlastně jeho genialita, takový ten návrat vlastně po té programní hudbě, kterou se zabývali jeho starší kolegové jako Berlioz, Liszt nebo Smetana. On se vrací zpět vlastně do té formy takové té beethovenovské, mozartovské a využívá právě tady těchto forem, aby vlastně ještě překynula vlastně ta jeho genialita kompoziční a ta je znát vlastně v každém momentu, jak říkám, i druhá věta, opravdu nesmírně krásná volná část, třetí taneční část, no a závěrečná část finále, která je explozí nápadů a vyvrcholením vlastně toho celého oblouku symfonického až v ten samotný závěr, takže myslím si, že je to opravdu taková ta klasická symfonie, jaká má být, se všemi těmi barvami, odstíny a náladami a já doufám, že opravdu společně s Beethovenem to vytvoří nádherný start do naší nové sezony.
1: Říkáte sám, že je velice barevná ta druhá Brahmsova symfonie v D-dur, znamená to, že to přeznamenání, to dur znamená opravdu, že to bude optimistické, že to bude plné nějaké dobré nálady.
2: Myslím si, že ano, že ta tonalita vlastně, která nás bude vlastně provázet celým večerem, tak vlastně ukotví tu krásnou, optimistickou a svěží atmosféru, kterou bychom všem přáli do celé naší sezony.
1: Tak, zrovna jsem chtěla říct, co lepšího si přát na zahájení nové sezony, než takovou optimistickou náladu, která se jistě, ať už ty programy budou jakékoliv a mohou přinést některé třeba chmurnější kusy, tak ta krása hudby rozhodně bude provázet celou sezonu pražských symfoniků. Těším se, že se budeme setkávat tady s panem Tomášem Netopelem, šéfdirigentem pražských symfoniků i u dalších našich rozhovorů při dalších projektech, které budou v té sezóně před námi a ať se ta sezona vydaří nejenom co se týče pražských symfoniků, ale i vašich dalších projektů.
2: Děkuji mnohokrát a také se budu těšit.
1: Mějte se hezky,
2: naslyšenou.

to byla závěrečná scéna z prvního dějství opery Tosca Giacoma Pucciniho. Zlotřilým Scarpiou byl baritonista Cheryl Milnes, Nicola Rašíno řídil National Philharmonic Orchestra a londýnský operní sbor. Ve 4:45 bude znít triová sonata Emol Dietricha Buxtehudeho. Je tu komorní soubor Arcangelo.

Poslouchali jsme triovou sonátu e-moll Dietricha Buxtehudeho. Hrál nám komorní soubor Arcangelo. Před námi je 17. hodina, po 17. hodině to bude polka z prvního dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, také hudba barokní tokáta e-moll Johanna Sebastiana Bacha či árie z opery Carmen George Bizeta. V této hodině ale ještě stihneme dvě skladby a než zazní hudba Wolfganga Amadea Mozarta, je tu rychlá polka vpřed Josefa Strause.

Tak to byla rychlá polka vpřed Josefa Strause. Jack Rothstein řídil orchestr Johanna Strause. Tuto vysílací hodinu pak uzavřeme hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Je tu druhá věta z jeho 7. symfonie D-dur. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla polka z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Pojďme se teď podívat, co vás na rádiu Praha, Klasik Praha čeká dnešní večer. Tak už v 18 hodin tu bude další díl pořadu Spektrum hudby. Filip Sichra vám představí velmi netradiční nástroj, který překvapuje zvláštním a výrazným zvukem a jmenuje se brumle. V 19 hodin tu pak bude premiéra pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se dnes bude věnovat schole Gregoriáně Pragenzis a jejich CD s poctě národním patronům čeští svědci v nebeském Jeruzalémě. Ve 20 hodin pak koncert bez smokingu, dnes s hudbou Felixe Mendelsona Bartholdyho a Slovenskou filharmonií. A ve 22 hodin repríza pořadu Na osobní notu. Povídala jsem si s předsedou operní komise cen Thálie, ale také s tenoristou, dramaturgem, režisérem a pedagogem Zbyňkem Brabcem. Tak to byla nabídka pro dnešní večer, který začíná již v 18 hodin. A teď je 6 minut po 17. Tu máme Adagio a fugu z tokáty E-moll Johanna Sebastiana Bacha. Na čembalo hraje Jiří Haverland.

To byla třetí věta Adagio a čtvrtá fuga stokáty e-mol Johanna Sebastiana Bacha na čembalo z dílny Františka Vyhnálka, které je inspirované nástrojem z roku 1745, hrál Jiří Haverland. A teď tu máme operu Carmen George Bizeta. Arii z této opery nám zaspívá tenorista Jonas Kaufmann.

Květina, kterou jsem ti daroval, tak o té zpíval tenorista Jonas Kaufmann, co by zamilovaný Don Jose Carmen z opery Georges Bizeta. Před námi je teď třetí věta z kvartetu pro klavír, housle, violu a violončelo Josefa Suka.

Josef Suk, Karel Untermiller, Jiří Bárta a Jan Simon nám zahráli kvartet pro klavír, housle, violu a violončelo Josefa Suka. Z tohoto díla jsme pak poslouchali třetí větu Allegro con fuoco. A teď tu máme Jamese Bonda, hudba z filmu Dech života s hudbou Johna Berryho.

0: Klasik Praha.
1: Pod italským pseudonymem Giovanni Punto se proslavil český virtuos Nálesní roh, houslista a hudební skladatel Jan Václav Stich, nebo chcete-li německy Johann Wenzel Stich. Jeho odkaz zahrnuje především díla pro Lesní roh, ale i školu hry a sbírku denních cvičení pro tento nástroj. 280. výročí jeho narození připomeneme v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek v 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

Tak to byla třetí věta z koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ensemble 18+ a na hoboj Vilém Veverka. Koncertem ve Dvořákově síni Rudolfína začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci, sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův Mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu E-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Romea a Julie a bohémy, včetně slavných árií Sempre Libera a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry. Od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti, jako jsou Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka, Smetanovo trio, Pražské kytarové kvarteto, chlapecký sbor Bonnie Pueri či soubor Virtuozy di Praga. Svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku. A my tu teď máme skladbu Goodbye Pork Pie Head v úpravě pro smyčcové kvarteto. Z pera Charlesa Mingase hraje Katior Eben.

Skladbu Goodbye Pork Pie Head napsal jazzový kontrabasista a skladatel Charles Mingus v roce 1959. A tato instrumentálka, kterou jsme poslouchali v podání Katior Eben, je elegií za saxofonistu Lestra Younga. Teď tu máme árii z opery Falstaff, ale nebude tu Giuseppe Verdi, je tu Antonio Salieri. Nell'Impero di Cupido zpívá basbaritonista Adam Plachetka.

Tak to byla árie titulní postavy ze Salieriho opery Falstaff na motivy Shakespeareovy hry Veselé paníčky Windsorské. Opera z roku 1799. V roli Falstaffa basbaritonista Adam Plachetka, společně s ním Czech Ensemble Barok Orchestra, který řídil Roman Válek. A přestože je konec září, máme tu Kukačku v jarním lese Frederika Delia.

Za 10 minut 6 hodin jsme poslouchali Kukačku v jarním lese Frederika Delia. Neville Mariner řídil Akademii svatého Martina v Polích. V 18 hodin už se na vás těší Filip Sichra s Petrem Jasinčukem a společně vám představí velmi zajímavý a neobvyklý výrazný nástroj jménem Brumle, a to v pořadu Spektrum hudby. Ale teď už tu máme poslední skladbu této hodiny a je to první věta ze sonáty H-moll Friderika Chopina. Na klavír hraje Ivo Kahánek. Mirka Časarová se s vámi pro dnešek loučí, přeji vám krásný nedělní večer a zítra požehnaný svátek svatého Václava.

0: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickýsbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Tohle je Klasik Praha. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
4: Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Spektrum hudby, kterým vás provází Filip Sichra a který nás tentokrát přivádí k nevšednímu hudebnímu nástroji. Zněl v minulosti a nachází své uplatnění i dnes. Mluvím o nástroji zvaném brumle. Do studia nám jej přišel přiblížit pan Petr Jasinčuk, který na brumli hraje už dlouhá léta. A nejenže hraje, také na brumli hrát učí, sdružuje ostatní hráče na brumli a navíc zkoumá dopad poslechu a hraní na tento hudební nástroj. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Ta brumle je opravdu velmi specifický hudební nástroj. Co to vlastně je? Můžete nám popsat její tvar a případně, jak se vyluzuje zvuk z tohoto hudebního nástroje?
5: Určitě. Ono těch tvarů je poměrně hodně, ale ten základní běžný tvar, který můžete vidět, připomíná písmeno omega.
4: Aha.
5: A uprostřed toho probíhá taková pružná lamelka, která rezonuje, když do toho hráč udeří.
4: Když bych měl trochu připomenout posluchačům, jak takový hudební nástroj vypadá, někomu prý připomíná otvírák na lahve, ale s tou pacičkou uprostřed otvoru pro zátku. Mně zas připomíná tak trochu klíč. Proč se brumli říká brumle, nebo kde se vzal vůbec ten název? A je to název, který používám jenom u nás, nebo se používá celosvětově?
5: Já vlastně nedokážu spolehlivě říct, 100% je to takto. Jo? Pravděpodobně to vychází z popisu toho zvuku, který možná v minulosti někdo pojmenoval jako brum brum. A je to takovej brumivej zvuk. Používá se to výhradně v Česku, jako brumle, grumle. Když jdeme víc k Slovensku, drumbla, drumle a podobně, v zahraničí se používají názvy jiné.
4: A jak z ní vyloudíme zvuk z brumle? Děláme brum brum?
5: Vyloudíme zvuk takovým způsobem. Chytneme správně brumly, přitiskneme na zuby, zahrneme rty a opatrně prostředníčkem ideálně udeříme do jazyčku. Jazyček začne kmitat a vydává takovej bzučivý zvuk, který díky rezonanční dutině, která je správně nastavena, to jsou vaše ústa, vypichuje určitý částkový tóny.
4: Takže my jsme vlastně do jisté míry součástí toho hudebního nástroje nebo součástí vyluzování toho zvuku. Nejde jenom o brumly, ale i o to, jak člověk má nastavená ústa, ústní dutinu a pochopitelně, jak dokáže si třeba připravit jazyk, je třeba ho nějak stáhnout.
5: To říkáte úplně správně a je vidět, že už víte, jak hrát na brumli. Každopádně je to tak. Vlastně brumle se stává vaší součástí, vy se stáváte součástí té brumle. A tak, jak je to s vašima hlasivkama, tak podobně je to s tou brumlí. Ona je dalším rezonátorem, který může a nemusí být sladěný s vaším tělem.
4: Já se zase tolik brumných nevyznám, ale znám hudební nástroj kazu a tam také je potřeba, aby člověk byl součástí toho hudebního nástroje, dělal tutu a tím pádem vyluzoval z té malé trubičky nějaký zvuk. Tak to mi jenom tak trochu ta brumle připomněla. Ovšem brumle je vyrobená z jiných materiálů, nebo existuje nějaká z umělé hmoty?
5: Brumle vlastně se vyrábí z mnoha možných materiálů. V těch nejstarších dobách nebo v těch místech, kde řekněme i kov není úplně dostupný, tak se vyrábí z bambusu. To je tady ta brumle, kterou můžete vidět.
4: Ano, já ji vidím, ale posluchači ne. Víte co? Zkuste na ní zahrát. Výborně. A to je vlastně jedna z vašich osobních brumlí?
5: Je to jedna z brumlí, který jsem si pořídil v minulosti, když jsem ještě potřeboval nějakou sbírku brumlí, tak tu jsem si pořídil v Maďarsku, tuším.
4: Ano. Jinak tady vidím samé z kovu brumle. Ten kov je nějaký zvláštní, nebo se může vyrobit z jakéhokoliv kovu?
5: Ty kovy jsou v podstatě dva typy. Jedno jsou nějaký mosazy bronzy, to jsou ty, co jsou tady zabalené v tom válečku, to jsou vietnamský, těm říkáme i retní brumle, který v podstatě jsou vytvořený z jednoho materiálu, a ty ostatní, co tu vidíme, tak ty jsou vytvořený v podstatě ze dvou druhů materiálu. Rámeček je z nějakého měkčího materiálu a jazyček je vytvořený z nějaký pružinový oceli. A ta pružinová ocel právě dává ty charakteristické vlastnosti té brumle.
4: Tak už jsme tady měli Maďarsko, měli jsme tu Vietnam. Můžete trochu zabrousit do historie, kde se vlastně brumle vzala, nebo od jakého okamžiku o brumli víme, že existuje?
5: To, co vím, tak nejstarší dochovaný archeologický nálezy, co já vím, máme asi 4000 let starý. Jsou to z Číny nálezy nějakého typu Coxian nebo Coxian, možná mám špatnou výslovnost, v podstatě takhle se to nějak píše. A jsou to brumle, které jsou z jednoho materiálu a jsou z kosti.
4: Aha, a kdy se k tomu tak přidává ta možnost hrát na brumly v Evropě?
5: Tady je to zase složitý, protože nejstarší archeologický nálezy těch kovových brumlí tak jsou zhruba 6. století, 4. století. Jo. Na to byl specialista z Norska, pan Germund Koltveit, od kterého vznikl takový atlas archeologických nálezů.
4: Aha, my jsme mluvili o tom, že brumli se říká brumle především u nás, ale jak se jí říká ve světě?
5: Tak můžeme ji znát jako jaw harp, juice harp, dokonce Jewish harp. To jsou ty anglicky hovořící země, někde Gimbardy, jako Francie, z jiných zemí zase na východ, Vargán. Jo, je jich opravdu mnoho.
4: My už jsme zabrousili do historie a my se k historii teď vrátíme i k historii hraní na brumly. Do historie totiž zavítáme i s následující hudební ukázkou, která pochází z koncertu pro brumly, mandoru a orchestr rakouského klasicistního skladatele Johanna Georga Albrechtsbergera. Na brumly hraje Fritz Mayr, Dieter Kirch na mandoru a doprovází je mnichovský komorní orchestr pod vedením Hanse Stadlmayera.

0: Jak jste se vy vůbec o Brumli dozvěděl? Čím vás uchvátila?
1: Bude to už takových 17, možná 18 let. A poprvé jsem tu Brumli viděl v jedné kladenské čajovně, kamarádka ji přinesla, byl to taky zajímavý nástroj, taková divná hračka. Trochu jsem projevil zájem, zapomněl jsem na ní a pak jsem byl obdarován, dostal jsem jí k svátku a ta Brumle mě očarovala a od té doby jsem tomu vyloženě propadl, scháněl jsem si různá videa, scháněl jsem Brumle.

0: i učitele, u kterých bych se mohl učit a posunout to rychleji než sám doma.
1: Šlo to snadno se na ní naučit?
0: Vzhledem k tomu, že jsem tomu obětoval docela dost času, tak mi to docela šlo, ale každopádně, než jsem se dostal na nějakou úroveň posluchatelnou, tak to pár let bylo.
1: Je potřeba k hře na brumny nějaké hudební vzdělání?
0: Ten je velká výhoda, že v podstatě žádné nepotřebujete.
1: Takže vy jste nechodil na zušku, abyste se naučil hrát na nějaký hudební nástroj?
0: Dokonce i to existuje v zahraničí, nicméně u nás ne. A vlastně není to potřeba.
1: Tak vaše občanské zaměstnání je jakého druhu?
0: Já jsem vlastně celý život ajťák. Mělo to určitý fáze, mělo to nějaký vývoj. Vlastně od toho, že jsem byl ajťák v korporátech, potom jsem byl dokonce učitel na základní škole asi 5 let, kde jsem učil dál informatiku a nějaký drobný předměty. Pak se to vyvíjelo, že jsem šel spíš na volnou nohu. Mezitím byly snahy o toho brumlistu, prosadit brumlistu jako vlastně moji živnost a přetavit to do nějakého projektu, který by mě přinášel obživu.
1: A přináší obživu? Skončil jste s počítačemi?
0: V podstatě, já když jsem vydal první CDčko, tak to jsem pojmenoval, že to je taková puberta toho brumlisty moje, která byla v pozdějším věku, ale všechno to mám tak jako hodně rychle, že vlastně v té době jsem tomu dal hodně energie. Dostal jsem se do Jakutska, dělal jsem workshopy, koncertoval jsem, jel jsem hodně projektů, vznikaly meditace s brumlí bubnem, to až v té pozdější fázi. A vlastně jsem pochopil, že abych mohl tohle mít jako zaměstnání, abych z toho udělal profesionální řemeslo, tak by to stalo tolik energie, že můj osobní život by jako nebyl. A já jsem si uvědomil, že nechci být profesionální hudebník.
1: Rozumím, ale přesto stále hraje brumle ve vašem životě značnou roli, jak jsem si mohl všimnout i na internetu, kde existuje web brumlista.cz a kde se člověk může o brumli leccos dozvědět. My bychom ale si teď rádi poslechli různé brumle, protože já připomenu posluchačům, vy jste přinesl do studia několik brumlí, párkrát jsme na to odkázali, že je tady vidíme, ale posluchači ne, tak bychom si rádi poslechli ještě nějakou další.
0: Tak, teď tady mám brumli, která je od českého výrobce Šešulky, model Rabach. A poslechněte si.

0: Krása. Jsou ty brumle laděny do nějaké tóniny?
1: Tohle bylo například ladění D. U těch běžných evropských brumlí se bavíme o běžném temperovaném ladění. Vlastně každá brumle má jeden základní tón a vy hrajete tóny pomocí změny objemu ústní dutiny, kdy v podstatě děláte formantový filtr, který vypichuje ty jednotlivé tóny.
0: Tak je velice důležité, jak se u toho člověk tváří asi, že? Protože ústní dutina to je nejenom ta pevná část, ale je ta měkká a člověk se často usmívá nebo mračí a podle toho ten zvuk taky vypadá. Jakou další brumli byste nám předvedl? Nebo její zvuk?
1: Tak, mám tady jednu hodně hlubokou. Tady už si nespomenu na výrobce, ale bylo to někde z východu, buď to bude nějaký ukrajinský nebo ruský výrobce, už si to nepamatuju. Ale zajímalo mě právě to, že je hodně hluboká.

0: Výborně, krásně zní, téměř meditativně. Přináší vám hra na brumly nějaké takové ty pocity uvolnění?
1: Musím říct, že ano, že v podstatě ta brumle mě přivedla k ostatním směrům. Jo? Šamanismus, spiritualita, práce sám na sobě, různé metody dechový, yoga jeden čas. Takže opravdu ta brumle pro mě byla takový klíč, kdy jsem se odemknul a začal na sobě pracovat.
0: Ona ostatně tak trochu jako klíč vypadá.
1: To máte pravdu.
0: Vy se ovšem v současnosti věnujete brumly nejenom jako hráč, ale snažíte se také vytvořit nějakou skupinu těch, kteří na brumly hrají, a zároveň také hru na brumly vyučujete. Je to tak?
1: Máte pravdu. V podstatě, proč jsem začal dělat ty komunitní věci, bylo, že jsem si chtěl s někým zahrát. A vlastně jsem se inspiroval v minulosti lidma, kteří spolu hráli a tvořili třeba duo, trio a podobně. Do téhle fáze jsem se zatím ještě nedostal. Každopádně už jsou tady nějaký lidi, kteří se takhle spojujou a občas spolu zahrajou na nějakém koncertu. Je to jako doplňkový nástroj pro ně v nějakém hudebním projektu. Já osobně jsem se vlastně odklonil od té hry před veřejností, abych toho neměl tolik, a specializuji se právě na tu výuku. Jo? Výuku, jak hrát na brumly, můžete se to vlastně dozvědět na mém webu, všechny tyhle ty detaily. Vybrat si, jestli vám vyhovuje pustit si video, takže tam je nějaký plán. Můžete se rozhodnout mě navštívit, nebo někam můžu přijet. Případně je tam možnost online té výuky.
0: To je ale jenom jedna část vašeho zájmu o brumly, protože ta další se týká i takového zkoumání, co všechno z brumlí lze činit nebo jak na nás působí. Četl jsem o tom jenom pár řádků, mohl byste nám to přiblížit?
1: Tak začal jsem se na tu brumli dívat jako na oscilátor, vibrační nástroj. Jo? A vzhledem k tomu, že naše tělo má určitý oblasti, které sami o sobě vibrujou, můžou být v koherenci, v tom sladění těch cyklů. Máte tam srdce, máte tam dech, máte tam hlasivky, určitě bychom našli další okruhy, nějaký nervový systém a tak. Tak ta brumle, vlastně když se přiloží na zuby ideálně a udeří se, tak má vlastní frekvenci, která se přenáší do těla, přenáší se přes zuby, přes kosti, do očního nervu. To můžete vidět právě, když hrajete na brumly, koukáte se třeba na nějaký displej nebo písmenka, tak vám tančí, jak to funguje. Takže to je jakoby i důkaz toho, že to opravdu prochází do toho těla. Mám tady teorii o tom, že to stimuluje vagus nervus, ten bloudivý nerv v těle, a na tom je trošičku i založený ten výzkum, to posluchači nevidí. Já tady dávám takhle prsty jako uvozovky, protože já bych to výzkumem nenazval, ale je to spíš takový nadšenecký projekt, kdy se snažím pochopit ten nástroj a to tělo víc.
0: Mm-hmm. Vy jste říkal, že už se s vámi lidé mohou setkat, ať už tou cestou elektronickou, podívat se na internet i osobně. Vy ale občas koncertujete, také se s vámi ale mohou setkat při jiných příležitostech, i při nějakých třeba meditacích, je to možné?
1: Ano, meditace s brumlí a bubnem je v podstatě taková fúze šamanského cestování s brumlí a bubnem. A je to komplexnější na vysvětlování, každopádně pokud byste to chtěli zažít, podzim v Táboře, na mých webovkách zase najdete informace.
0: Tam určitě si lidé taky přečtou možnost se zúčastnit setkání v rámci Potní chýše, je to tak?
1: Je to teď už hodně zřídka, zase jak řekněme, ořezávám tyhle ty aktivity a směřuju to domů, tak v podstatě je to, když mě někdo osloví, můžu mu to zařídit, můžu mu udělat průvodce tou Potní chýší a mám to jako takovou srdeční záležitost.
0: Je to vlastně něco o takovém pocitu znovuzrození. A vaším projektem, nejenom tedy vaším, ale i vaší kolegyně, je i projekt Nigunatika. Co to je?
1: Projekt Nigunatika je v podstatě spojení, je to fúze folkových písniček z Balkánu a moderních rytmů. Některé melodie dokonce můžete i poznat, protože se objevily jako jedna naše oblíbená písnička, se objevily v kultovním filmu Pulp Fiction a je to Lela Vraňanka.
0: Pane Jasinčuku, děkujeme za vaše podrobné seznámení s Brumlím. Přeji vám nejenom hodně pěkných chvil s tímto hudebním nástrojem, velmi nezvyklým, ale řekl bych bábivým, a také spoustu zájemců o hru i spokojených posluchačů.
1: Děkuji za pozvání a mějte se moc krásně.
0: Na závěr pořadu se zaposloucháme do záznamu živého vystoupení se skupení, o kterém byla před chvílí řeč, Nigunatika, ve kterém na brumli pan Jasinčuk hraje společně s Gabrou Buldasovou. Uslyšíme také již zmíněnou skladbu Lela Vraňanka.

0: Děkujeme.
1: Spektrum hudby. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
2: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Ladíte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
2: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl se Stanislavem Předotou. Dnes se vydáme do hluboké české historie až do 14. století. Každý národ se konstituuje a ve své svébytnosti utvrzuje různými rituály, znaky a symboly. K těmto identifikačním prvkům patří také úcta k významným předkům a osobnostem, kterými v duchovních dějinách národa jsou národní svědci. V českých zemích došlo k velkému rozkvětu úcty k národním patronům ve 14. století v období nebývalého rozmachu hospodářského a kulturního, kdy Praha patřila k největším metropolím Evropy. Tato úcta k duchovním předkům byla významně podpořena i osobností císaře Karla IV., mimo jiné sběratele relikví a podporovatele umění všeho druhu. Vznikala řada nových chrámů, včetně stavby nové pražské katedrály, a pro bohoslužebné účely bylo potřeba vytvořit i patřičný hudební doprovod. Tuto nejstarší vrstvu českého hudebního repertoáru na své desce z roku 1994 mapuje soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Schola Gregoriana Pragensis byla založena v roce 1986 z čisté chuti zaspívat si gregoriánský chorál. Jiné uplatnění než při liturgii tehdy nepřipadalo v úvahu a pamatuji se, jako jeden ze zakladatelů souboru, že tyto aktivity jsme se snažili spíše moc nezveřejňovat, protože jsme tehdy byli studenti a stranické vedení kateder a fakult by z našeho zpěvu při liturgiích mohlo vyvodit dosti nepříjemné důsledky. Situace se změnila listopadem 1989. Tlaky jediné vládnoucí strany začaly mírně polevovat už během tohoto roku, takže již v létě jsme byli pozváni na naše první nekostelové veřejné vystoupení, a to na Jihlavský sborový festival, kde jsme měli vystoupit jako speciální hosté mimo soutěžní kategorie. Datum tohoto prvního veřejného koncertu bylo stanoveno na sobotu 18. listopadu 1989. Tím bylo odstartováno naše bohaté veřejné vystupování, kdy jsme kromě českých zemí procestovali celou Evropu, Izrael a Japonsko a nahráli řadu kritikou i posluchači ceněných desek. Úplně první realizovanou CD nahrávkou se stal disk natočený napůl s pařížským sborem Chœur Grégorien de Paris v jeho francouzském klášteře Fontfroide a vydaný roku 1993 ve Francii. Hned na to ansámbl podepsal exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Suprafon a prvním domácím albem se zcela ve shodě s tehdejší poptávkou pohledání národní identity stala nahrávka Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě z roku 1994, kterou dnes budeme poslouchat. Prvním svědcem připomínaným na CD je svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců, druhý pražský biskup. Jeho životní osudy byly poznamenány rivalitou mezi Přemyslovci, Vršovci a Slavníkovci a také neschopností tehdejší šlechty přijmout požadavky křesťanské víry a opustit praxi obchodu s otroky, mnohoženství, příbuzenské sňatky, krevní mstu a tak podobně, což Vojtěch kritizoval. Dvakrát pro tyto neschody opustil biskupský stolec a jeho druhý odchod mu paradoxně zachránil život, protože na svátek svatého Václava 28. září 995 byli příslušníci rodu Slavníkovců na Libici vyvražděni. Vojtěch pak o 2 roky později zahynul mučednickou smrtí na křesťanské misii v pohanském Prusku. Blok skladeb z noční bohoslužby ke svatému Vojtěchovi, v latině Adalbertovi, začíná pozváním k modlitbě. S radostí oslavujme dnes, milí druhové, svátek mučedníka Vojtěcha. Pojďte, klaňme se Hospodinu, aleluja. Po něm zazní hymnus Martyr Dei, mučedníku boží, a na něj naváže čtení z kázání o pravém vinném kmeni od svatého Augustina. Tak jako na recitativ v opeře navazuje árie, po tomto čtení přichází melodicky rozvinuté responsorium Alme Praesul et Beate. Dobrotivý a svatý biskupe Vojtěchu, mučedníku boží, pomoz svými svatými modlitbami těm, kteří tě prosí.

Členové souboru Schola Gregoriana Pragensis zaspívali první čtyři zpěvy k pocti svatého Vojtěcha ze 14. století. Zbývají ještě dvě skladby k tomuto svědci. Bude to další recitativní lekce s další částí kázání o pravém vinném kmeni a na ní jako odpověď naváže responsorium O Praesul Christi, biskupe Kristův, opět s prosbami o záchranu před strastmi života. Sed

Druhý blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis, je věnován svaté Ludmile. Byla manželkou knížete Bořivoje I., matkou Vratislava I. a babičkou svatého Václava. Roku 921 byla zavražděna na hradišti Tetín a po své mučednické smrti se stala první a nejstarší českou světicí. Tři antifony k její poctě pocházejí patrně už ze 13. století a dokonce naprosto raritně známe i jméno autora nebo spíše kompilátora těchto zpěvů. V rukopisu je na okraji jednoho listu podepsán Domazlaus Predikátor, kazatel Domaslav. Všechny tyto tři zpěvy jsou vystavěné podle stejného schématu. Krátký společný nápěv jako rám obrazu na začátku i na konci ohraničuje žalm, ve kterém se obě poloviny sboru pravidelně střídají. Po těchto třech antifonách se žalmy si poslechneme první ukázku dobové polyfonie, hymnus Lux Vera, v němž se střídá vlastní jednohlasý nápěv s vícehlasým zpracováním. Hymnus popisuje Ludmilinu smrt, její povýšení do nebe a chválu, které se jí od Čechů dostává.

Máte naladěnou stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl a v jeho rámci CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis. Po svatém Vojtěchovi a svaté Ludmile nyní zazní zpěvy k dalšímu českému patronu, svatému Prokopovi, spoluzakladateli a prvnímu opatovi sázavského kláštera. Jeho skutečný život, o němž nemáme mnoho fakty podložených zpráv, je bohatě zabalen do legend, které byly sepisovány hned po jeho smrti roku 1053. Na CD jsou mu věnovány 4 zpěvy. Nejprve je to antifona Pium Patrem, popisující Prokopovo přijetí v nebi. Potom následuje rýmovaný hymnus Confessor Dei o Prokopových ctnostech a zázracích. Po třetí skladbě responzoruju O Prokopi Vir Dei, Prokope, muži boží, uzavře tento blok pěvecky náročnější a melodicky nesmírně zajímavá oslavná antifona Letáre Bohemia, radujte se, Čechy.

Závěr našeho pořadu bude tvořit nejrozsáhlejší blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, kterým jsou zpěvy k hlavnímu českému patronovi, ke svatému Václavovi. Jehož mučednickou smrt si každoročně připomínáme státním svátkem 28. září. V první skladbě tohoto bloku, písni Svatý Václave, poprvé zazní národní jazyk. Jádro textu této písně pochází nejspíše již ze 12. století a jak text, tak i hudba během následujících epoch prošly různými úpravami. Píseň byla zpívána při slavnostních příležitostech, včetně korunovací českých králů, a sloužila jako svým způsobem národní hymna. Další dvě skladby jsou sice zemše ke cti svatého Václava, ale jejich text není adresován svědci, nýbrž se obrací k Hospodinovi a ke Kristu. Po zpěvu In virtute tua, z tvé moci, Hospodine, bude se radovat spravedlivý, opět zazní více hlas. Do Kyrie eleison, Pane smiluj se, byly vloženy takzvané tropy. Rozvitá melodie Kyrie je v nich podložena novým textem Fons Bonitatis, Prameni dobroty, nezrozený otče, a je k ní doplněn druhý hlas. Krátce zrekapituluji, poslechneme si píseň Svatý Václave, zpěv In virtute tua a Kyrie Fons Bonitatis.

Poslední částí budou tři skladby opět ke cti národního patrona svatého Václava. Všechny jsou napsány v různé hudební formě. Nejprve to bude sekvence Salve Pater Optime. Vítej, Otče předobrý, slavný mučedníku Kristův, následována delší solovou lekcí zpívaným úryvkem z Lukášova evangelia, předepsaným pro svátek svatého Václava. Na samotný závěr pak zazní hymnus Dies Venit Victoriae s velice zpěvnou a klenutou melodií. Přichází den vítězství, kdy je zabit Václav, vzor rytíře Kristova a po smrti vzat na nebe.

0: Na stanici Klasik Praha dozněl poslední blok skladeb vybraných z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které v roce 1994 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Uměleckým vedoucím souboru je David Eben a na nahrávce se podíleli tito zpěváci. Jiří Hodina, Vladimír Jelen, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Stanislav Předota, autor pořadu Švédský stůl, se s vámi v tuto chvíli loučí. Přeji vám vše dobré a těším se na další setkání při poslechu krásné hudby.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Posloucháte Klasik Praha.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: 9 let bylo malému Mendelssohnovi, když zahájil svoji dráhu koncertní. V 11 letech začal pravidelně komponovat, 17letý vytvořil už jedno ze svých vrcholných děl. Předehru ke snu Noci svatojánské. A právě hudbou tohoto německého skladatele a diriganta se budeme moci potěšit v dnešním večerním koncertě. Vítám vás u něj a přeji pěkný večer. Felix Mendelssohn Bartholdy, syn bankéře Abrahama Mendelssohna a vnuk osvícenského filozofa Mojzesa Mendelssohna, žil v blahobytném a kultivovaném prostředí. Rodina přistoupila v Berlíně k protestantismu a přijala v té souvislosti jméno Bartholdy. Výchovu mladého Mendelssohna zajišťovali domácí učitelé. Mezi 11. a 16. rokem už Mendelssohn pilně psal, složil 13 symfonií pro smyčce, koncerty a ty byly přehrávány především v soukromí zvané společnosti, v níž býval Hegel, Heine či Humboldtové. Cesty Evropou pak přinášely mladému Mendelssohnovi podněty i známosti. Seznámil se ku příkladu s Goethem, jemuž hrál Bachovy fugy. V 16 letech složil pod silným dojmem z četby Shakespeara předehru Sen noci svatojánské. Zaujat romantickými tendencemi, objevujícími krásu zapomenutého umění minulosti, zajímal se Mendelssohn i o starou německou hudbu a roku 1829 provedl, sice silně zkrácené a upravené, přesto vlastně znovu v nové době objevené Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha. Dal tím významný podnět ke zkoumání a oživování staré německé hudby. Po letech cest Evropou přijal roku 1835 místo ředitele lipského Gewandhaus orchestru, který pod jeho vedením získal mezinárodní pověst. V roce 1843 byla z jeho podnětu otevřena v Lipsku konzervatoř, pro níž byli získáni významní umělci, mimo jiné třeba Schumann. Přechodně působil u dvora v Berlíně a podnikl opakovaně cesty do Anglie, kde měl největší úspěchy jako pianista, dirigent a zvláště jako skladatel. V srpnu roku 1846 řídil v Birminghamu světovou premiéru svého oratoria Eliáš. Zemřel jako otec 5 dětí na mozkovou mrtvici a to po zprávě o smrti své sestry. Mendelssohn se ve své době těšil mimořádné úctě a v Německu vůdčímu postavení, které vyplývalo jak z jeho kompozičních a interpretačních úspěchů, tak z kouzla harmonické osobnosti. Trvalou uměleckou cenu mají mimo jiné také 3 z jeho 5 velkých symfonií, 3. skotská, 4. italská či 5. reformační. Pro dnešní večer jsme vybrali právě tedy symfonii číslo 3 a-mol s podtitulem Skotskou. Ta nese ze 3 dnes hraných Mendelssohnových symfonií nejnižší opusové číslo, číslo 56, ačkoliv vznikla až v roce 1842, tedy 12 let po symfonii italské a reformační. V roce 1829 pobýval 20-letý Mendelssohn ve skotském Edinburgu. Seversky drsná skotská příroda, v parách a mlhách zahalené lesy a kamenité pláně, to vše silně zapůsobilo na vnímavou a romantickou duši mladého umělce. Vzrušeně k němu také hovořila pohnutá historie Skotska při prohlídce zřícenin Edinburského hradu. Psal odtud rodičům: kapli chybí střecha, tráva a mech se tu rozrůstají a oltář, u kterého byla Marie, tedy Stuartovna, korunována na královnu Skotska, je rozbořen. Tu je vše v troskách a veselé nebe pohlíží dovnitř. Myslím, že jsem tu nalezl počátek své skotské symfonie. Mendelssohn si také v skutku ještě zde poznamenal baladické téma, které slyšíme ve skotské symfonii hned na počátku a které se jako téma životního patosu ozývá i v jeho oratoriích Eliáš a Paul. Ale šeť, smutek, nálada ruin a mořské bouře nebyla přesto základní intonací jeho povahy. Vždyť to byl v podstatě slunný člověk, optimistický a zdravý. A tak dříve, než mohl skladbu dokončit, odjel do Itálie. Zlaté slunce na italském nebi rozehnalo sen o studené a mlhavé zemi na severu. Od 15. dubna do 15. května je v Itálii nejkrásnější roční doba. Kdo mi může zazlívat, že se nemohu přenést do skotské mlhy, píše autor z Říma své rodině. Začala práce na italské symfonii a řadě dalších skladeb a skotská tedy byla dokončena až v roce 1842. Označení číslem 3 a opusové číslo 56 patří jí tedy vlastně neprávem, když před jejím dokončení byly už dávno hotovy symfonie italská a reformační. Mnohé se za 10 let změnilo, když se Mendelssohn v roce 1841 ke skotskému námětu opět vrátil. Změnil se především sám skladatel, vyzrál jeho životní názor, prohloubil se jeho umělecký sloh. Psal rozměrnou symfonii o 4 větách a přál si, aby byla celá hrána bez přestávky jako souvislý proud hudby. I formově tedy tak naznačoval, že mu šlo o vyjádření jediné rozlehlé básnické ideje, která má být promýšlena z různých hledisek a má mít svůj růst. Pro dnešní večer tedy uslyšíme z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho jeho symfonii číslo 3 skotskou a dalšími díly, které jsme vybrali z jeho tvorby, jsou Klid moře a Šťastná plavba a na závěr koncertní předehra Ruy Blas. Hrát bude Slovenská filharmonie, kterou bude řídit Oliver Dohnání. No a já už vám přeji příjemný poslech a hezky strávený večer.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Krásný dobrý den, naši milí posluchači rádia Klasik Praha. Je tu opět další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host je operní pěvec, režisér, dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzdi. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako člen komise Thálie ta divadla objíždí a poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Pro mě ale už navždy zůstane spojen s mým prvním vstupem na skutečná operní prkna. Režíroval plzeňskou Čardášovou princeznu, která byla mojí první rolí. Zbyněk Brabec. Zbyňku, vítej.
2: Dobrý den.
1: Zbyňku, proč plzeňské divadlo? Ty jsi Plzeňák, pocházíš odtamtud, byla tedy nejdřív Plzeň a pak práce, nebo nejprve byla práce a pak Plzeň?
2: Ne, vůbec. Já jsem Pražák, křtěný Vltavou a do Plzeň jsem se dostal, tedy šel jsem tam za prací. A dlouho jsem dojížděl Plzeň-Praha, pak jsem se tam přestěhoval a teď zase dojíždím Plzeň-Praha zase na Pražskou konzervatoř. Tak je to takové trošku veselé, ale já už v té Plzni zůstanu. Zaprvé já mám to divadlo Jekátila velice rád, je to taková moje srdeční záležitost. Mám tam spoustu známých, samozřejmě já jsem tam od roku 80 v tom divadle. A už se mi nechce stěhovat nikam jinam, protože tam i velice dobře bydlím, mám tam domek se zahrádkou, tak se mě nechce prostě z Plzně.
1: To naprosto chápu, ty jsi v divadle ale nejenom zpíval, ty jsi tam byl režisérem, ale i dramaturgem?
2: Ano, hlavně drama, solista opery a režisér jsem byl potom, protože režíroval jsem až v 50. jsem vystudoval JAMU v Brně, režii operní, ale celou dobu jsem dělal dramaturga. A to jsem hrozně rád, protože pořád je lepší, když, to říkal můj profesor na konzervatoři v Praze, Hanuš Tajn, který říkal, pořád je lepší, když říkají, škoda, že už nespívá, než, no, zpíval dobře, ale už by neměl. Čili to umění odejít je strašně důležité a já jsem si to na to mnohokrát vzpomněl a prostě jsem rád, že jsem měl i tu alternativu, že jsem mohl odejít z toho jeviště opravdu při plné síle.
1: A vlastně jsi odešel z jeviště, ale neodešel jsi z divadla.
2: Neodešel jsem z divadla, já jsem tam ještě potom dlouhá léta pracoval už jenom jako dramaturg a také jsem tam ještě režíroval několik operet. No a pak jsem odešel tedy, už jenom jsem si nechal konzervatoř, protože jsem si říkal, musím ubírat, že jo. Takže když jsem dosáhl důchodového věku, tak jsem ještě chvíli přesluhoval, no a pak jsem konzervatoř upřednostnil před divadlem.
1: A dramaturg to je takový zvláštní specifický obor. Já bych řekla, že spousta lidí vůbec nemá představu o tom, co dramaturg vlastně dělá. Vy přece jenom nevybíráte plán na sezónu a pak už je leháro.
2: To ne, my právě to dramaturg toho dělá poměrně hodně. Zaprvé by měl jednak spolupracovat na výběru titulů se šéfem opery, což se mi s některými šéfy dařilo lépe, s některými šéfy se mi to dařilo hůře. Samozřejmě záleží, co ten který šéf opery chce. Nakonec šéf je šéf a ten šéf o tom rozhoduje, ten dramaturg jenom navrhuje. Pak samozřejmě jsem byl u toho, co se také bude hrát a v jakém obsazení, v jakém překladu, když jsme ještě dřív hráli v českém překladu. A samozřejmě jsem i dohlížel na výběr materiálu notového a asi co je nejviditelnější po dramaturgovi, tak to je tištěný program k inscenaci.
1: Mm-hmm. Ty jsi dramaturgem i dnešního dílu, co se týká hudební stránky. A já jsem moc ráda, že si můžeme pustit první árii, kterou si vybral, a to je árie Kalafa z opery Turandot Giacoma Pucciniho a je tu Nedostižný Franco Corelli.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla árie, která je takzvaným pomyslným, teď jsem zapomněla, jak se ta hora jmenuje, Mount Everestem každého tenoristy. Je to takovou povinnou skladbou možná i každý to od něj chce slyšet. Bylo to samozřejmě Nessun Dorma z opery Giacomo Pucciniho Turandot árie Kalafa, kterou nám zaspíval Franco Corelli. A je to také výběr mého dnešního hosta Zbyňka Brabce, který když zpíval, tak byl vlastně tvůj hlasový obor byl také tenor. Je to tak?
1: Byl tenor, ale ne takhle dramatický. Kalafa jsem nikdy nespíval. Já jsem z Pucciniho zpíval vlastně akorát Rinuccia v opeře Gianni a potom jsem zpíval Rudolfa v Bohémě.
0: A Franco Corelli, je to tvůj vzor, oblíbenec?
1: Ano, já jsem ho měl strašně rád, protože to je takový tenorista nesmírně šťavnatého hlasu, nevím, jak bych to jinak řekl, neselhávajících výšek. Mm-hmm. Takže já jsem ho měl moc rád, proto jsem ho přinesl.
0: Já jsem na začátku řekla, že ty jsi členem komise Thálie. Ale ty jsi jejím předsedou. To se nestalo hned. Nejprve jsi byl členem komise Thálie.
1: Ano, samozřejmě. A Eva Hermanová byla předsedkyní.
0: Ano. A pak ty jsi postoupil na místo předsedy. Komise Thálie, to je věc, která se vždycky s napětím očekává. Jaké budou výsledky, jaké budou nominace, jací budou vítězové. A my vysíláme náš premiérový díl týden před vyhlašováním výsledků, které budou opět v Národním divadle.
1: Ano, bude, v Národním divadle bude slavnostní večer.
0: Ano, ale vyhlášení cen Thálie není jenom ten jeden večer. Zatím se skrývá, myslím si, celoroční dost tvrdá práce.
1: Ano, určitě. Je to celoroční práce. My jezdíme po všech divadlech, většinou tedy těch kamenných, a někdy se snažíme vidět i obě premiéry, ale samozřejmě všichni to děláme ve svém volném čase zadarmo a s nadšením.
0: Jako opravdu?
1: Jako opravdu.
0: Vy to opravdu děláte zadarmo?
1: Opravdu to děláme zadarmo, protože to máme hrozně rádi. Jo. Ale samozřejmě potom ta porota sice je složená ze všech lidí, kteří něco společného s operou měli. Dirigent, režisér, šéf opery, dramaturg, kritik, pedagog. Já nevím, co si vzpomeneš, tak tito lidé tam všichni jsou zastoupení nějak. Je nás celkem 9, byla otázka. Ale na druhou stranu, já jsem předseda, ale já nemám nějakou privilegii oproti těm ostatním. My všechno vidíme, nebo co vidíme, tak ovšem hlasujeme a jak to vyjde, tak to vyjde. Čili někdy se stane i, že výsledek úplně nekonvenuje mému názoru.
0: Nemáš teda 2 hlasy místo jednoho
1: nemám,
0: předseda?
1: Nemám, právě. Jedině kdyby potom bylo nějaké nerozhodné, my to sami nevíme nikdy. My hlasujeme před notářkou odpoledne v den udílení Thálií, každý odevzdáme svůj hlas a nikdo nevíme, jak to nakonec dopadne.
0: Takže jsi i někdy překvapen při vyhlašování?
1: Taky jsem překvapen, ano, ale ono toto dřív dělalo kolegium cen Thálie, které bylo později zrušeno. Já jsem byl také členem jako předseda operní poroty, jsem byl členem toho kolegia. Mimo jiné jsem se tam seznámil se spoustou úžasných lidí, jako byl pan režisér Hubač, Kamila Moučková, Vlastík Harapes a další, takže pro mě to ohromně obohatilo a jezdil jsem potom i na ty nominované činoherce, tanečníky, muzikálové, zpěváky.

0: také nám to vždycky nevíde. Někdy se snažíme jet i na druhé obsazení, mm-hmm. protože často se stane, a to,
1: ano, to, je,
0: to je běžné, že i to druhé obsazení může být lepší, a nebo minimálně stejné, ale jiné. Prostě, že, takže bychom to měli vidět, ale samozřejmě s tím také problém potom, protože můžeme jezdit, až když naplníme určitý počet členů.
1: Tak a, takže nemůžeš vyrazit auto. Sám třeba?
0: No, můžu vyrazit sám, ale jenom s veřejnou dopravou, takže je to složitější, ale hlavně nejlepší je, když to vidíme všichni stejně, protože já mám nesmírně rád Janu Paterovou, to je předsedkyně činoherní poroty. A my jsme se velice spřátelili, když jsme jezdili v tom kolegiu na ty výkony, ona měla velice ráda také operu, tak jsme si o všem možným povídali a ona mi pak říkala, Ježíš, tohle to jsme nominovali, to je příšerný představení. Ale oni byli na premiéře, že? A to představení žije dál svým životem a ono to po roce, a navíc, a to bych se nechtěl dožít, nikdy bych se nechtěl dožít toho, aby na jevišti byla umělá inteligence. To se snad nestane. Jsou tam normální lidi a někdy je mi líp, někdy je mi hůř, to známe všichni, že jo? Takže prostě ta komise určitě, ta porota každá, to nominuje jako s nejlepším přesvědčením, že to jsou ti nejlepší. Mm-hmm. Ale může se stát, že, a navíc, jak říkám, v tom umění, nikdo to nezměří, nezváží. To jsou názory, prostě, kdyby byla jiná porota třeba, tak nominuje jiné lidi. No.
1: Ale třeba debatujete, když pak jedete domů autem všichni společně, debatujete o tom představení a vlastně někdy i trošku změníš názor, nebo jsi schopný někoho ovlivnit?
0: Já názor většinou neměním. Ne ze všemi si stoprocentně rozumím, nebo máme na to jiný názor a já jsem ve věku, kdy se nechci hádat. Takže prostě je to tak, že pak, když máme schůzi, kde tedy hlasujeme o nominacích, no tak tam padnou čísla vlastně a my ty výkony ani tak nerozebíráme.
1: Aha, takže ani nominovaní nevzcházejí z debaty, ale z hodnocení.
0: Tak úplně možná takhle rigorózně se to nedá říct, protože samozřejmě si řekneme třeba to je báječný výkon, nebo ano, ona už to dostala třikrát, no ale proč by to nemohla dostat po čtvrté?
1: Jo.
0: Třeba, takže samozřejmě o tom taky mluvíme, anebo si řekneme, no to bylo obsazení mimo obor, nebo něco, já nevím, jako řekneme si, ale potom to opravdu je to svědomí každého toho porotce, koho nominuje.
1: A ten výkon, který pak aspiruje na tu tálii, vidíte jenom jednou, nebo třeba na to jedete znovu, abyste si to potvrdili a ujistili se?
0: Ne, vidíme to jenom jednou.
1: Vidíte to jednou. Dobře, Zbyňku, pojďme opět k hudbě. Máme tu dalšího úžasného tenoristu a tím je José Carreras.
0: Ano.
1: Ale ty si nevybral operní píseň, operní árii, ale vybral si muzikál.
0: Ano. A vůbec to snad nevadí. Já jsem chtěl také ukázat, že muzikál je velice těžké zpívání. Já jsem teď na konzervatoři se studenty udělal už 3 muzikálové koncerty a všichni to dělají teda dobrovolně, protože to není v osnovách, ale všechny to baví. A protože je taková doba muzikálového boomu, která prostě nás všechny ovlivňuje, i diváci to mají rádi. A ono zaspívat takovou Mariu z West Side Story nebo jiné klasické muzikálové, třeba od Lloyda Webera zrovna, tak to není vůbec lehké. Stejně jako opereta není vůbec lehká.
1: K operetě se ještě vrátíme společně. Teď tu máme píseň Memory z muzikálu Kočky a José Carreras.

0: Možná jste poznali nádherný hlas tenoristy se jménem José Carreras. Zpíval muzikálovou píseň Memory z muzikálu Kočky Andrew Lloyd Webbera. Se mnou ve studiu dnes sedí pěvec, dramaturg, režisér, a také pedagog a předseda operní komise Thálie Zbyněk Brabec. Zbyňku, ty si maličko naťukl slovíčko opereta. My dva jsme se konkrétně při operetě poprvé setkali. Vím, že operetu máš rád, ani neváhám použít slovo, že ji miluješ.
1: Mám ji velice rád a je mi líto, jak dneska vlastně se hraje čím dál tím méně. Samozřejmě si myslím, že se nedá hrát všechno, co bylo napsáno, ale ani tak se nehrajou všechny opery, netisknou se všechny romány, co byly napsané. To síto toho času je neúprosné a i když se něco třeba teď nehraje, tak si myslím, že zase za nějakou dobu zase přijde čas toho.
0: Když vztáhneme tu operetu k činnosti Thálie, já mám pocit, že ta opereta vlastně je tam trošičku nešikovně daná u toho muzikálu. Neslušelo by spíš místo také u té opery, protože já mám pocit, že opereta a muzikál je, že to zpívají vlastně úplně odlišní hlasově lidé. Jo, muzikál není úplně jenom klasický. Mám pocit, že dnes jde víc a víc do popu, do toho popového zpívání, když to opereta je přeci jenom stále víc klasická. Neuvažovali jste někdy, já nevím, jestli je to ve vaší pravomoci nebo v čí pravomoci to je, ale dát tu operetu spíš do hodnocení k té opeře, anebo jí dát samostatnou kategorii?
1: Samostatná kategorie by neprošla, ale do hodnocení té opery to jsme chtěli, ale nebylo nám to dovoleno.
0: Mm-hmm. Ty jsi jeden čas, myslím, i otevřel obor na konzervatoři, který se věnoval operetě?
1: Ano, neotevřel, ale znovu otevřel. Mm-hmm. Měla proto velké pochopení tehdejší vedoucí pěveckého oddělení Jitka Sobě-Hartová, protože oba jsme na té konzervatoři studovali a byla tam operetní specializace, kterou vedl profesor Milan Karpíšek z Národního divadla za klavírního doprovodu profesora Miroslava Komárka a nám to všem hodně dalo. A mnoho lidí dostalo také angažmá třeba v operetě. Já osobně jsem nastoupil v Plzni nejprve do operety, až teprve potom jsem přešel do operního souboru. A tak jsme si právě s tou Jitkou Sobě-Hartovou říkali, bylo by dobře, kdyby ta opereta tam zase se, kdyby se s tím ti studenti setkali. No takže já jsem tam udělal celou řadu asi 10 nebo 12 operetních inscenací.
0: Jaký mají studenti přístup k operetě? Protože když si vzpomenu já, když jsem studovala na konzervatoři, tak mám pocit, že většina studentů operetou jakoby v uvozovkách trošku pohrdala. Jakože je to něco jednoduššího. Ale to je tak těžký.
1: Ano. Já jsem se tedy s tím pohrdáním nesetkal. Naopak všichni to milovali, všichni to dělali rádi. Já jsem měl i třeba 3 obsazení, protože zejména těch dívek máme ve škole strašně moc a všem jsem chtěl dát příležitost a no potom to tak nějak zvadlo a už to zase není, protože jeden čas jsme neměli vůbec kluky a nedá se dělat opereta bez pánů. Že?
0: Když
1: já jsem každou tu operetu jsem upravoval pro tu konzervatoř, aby to bylo tak nějak zaprvé pro diváky srozumitelné a aby to mělo nějakou logiku.
0: Víš, když si vezmeš árie z Netopíra, z Čardášové princezny, z Judity, to jsou tak náročné pěvecké kusy, které jsou naprosto srovnatelné s operními áriemi. A do toho tam ještě se musí mluvit a nesmí to znít takhle, aby to nebylo prostě blbý.
1: Ano.
0: A do toho ještě se musí tancovat.
1: Ano. Já jsem sám odspíval celou řadu prvních tenorových rolí v operetách, například Princesu Čonga v Zemi úsměvů. Jsem dělal asi ve 3 inscenacích a řeknu, že to je úplně srovnatelné třeba s Rudolfem z Bohem.
0: Ano, naprosto s tebou souhlasím.
1: Akorát ten první nemusí tolik tancovat jako ten bufopár.
0: Jo, ano, to je pravda. Když sedíš jako člen Thálie, jako předseda komise v divadle, díváš se na představení, stalo se ti, že už si chtěl někdy odejít, ale protože si tam pracovně, tak si nemohl?
1: Ano, to se mi taky stalo, ale vlastně člověk by to měl to představení vidět do konce, protože co se může ještě zase ve 3. jednání stát, že může to být nesmírně zajímavé a není to slušné taky a jako, víte, já vždycky si sedám před každým představením do hlediště s tím, že se na to těším. Přede mnou je nepopsaný list papíru a já se opravdu těším na to představení. Že třeba ta nesouhra v orchestru a otevře se opona, nevhodná dekorace, celé to nějak, prostě se mi to nelíbí. Dobře, tak si říkám, není to můj šálek čaje, ale třeba se zase během toho představení pochopím, proč to tak je. Mm-hmm. Někdy to nepochopím, protože já si myslím, že nemůže být motto té koncepce za každou cenu jinak. A to mám pocit, že v některých našich divadlech a u některých režisérů je za každou cenu jinak. Ale to nestačí. Já moc rád jezdím do zahraničí, teď se může, že? Takže já vidím spoustu představení v Berlíně, v Drážďanech, v Mnichově a tam ne, že by se mi všechno líbilo na 100%, ale já vždycky minimálně přečtu, o čem se tam hraje.
0: Mně se moc líbí tvůj výrok, který jsem četla v nějakém rozhovoru s tebou. Nestavět se před operu, ale za ní.
1: To jsem řekl?
0: Ano, to jsi řekl. A to se mně strašně líbilo. To si myslím, že by měl být každý režisér nadepsaný nad dílem, které zrovna režíruje.
1: Já si myslím, že každý režisér by měl pokorně tomu dílu sloužit. Zaprvé by měl, když je to operní režie, ona je rozdíl mezi činoherní a operní režií samozřejmě. A kdo tvrdí, že není, tak je hloupý. Protože té opeře máme vlastně, tím prvním režisérem pro mě je skladatel, který to nějak zhudebnil, použil nějaké třeba příznačné motivy a ty by ten režisér měl respektovat. Ona i ta chůze po jevišti by měla vycházet z hudby, tím nemyslím, že musí jít přesně na hudbu, ale musí to zohlednit, že jo? I třeba to otočení, tam je nějaký akcent v partituře sforzato a podobně, to by měl všechno ten režisér respektovat a měla by to být kolektivní práce i s dirigentem, který by také měl být na zkouškách a neměl by být v opozici s režisérem, ale oba by měli táhnout za jeden provaz a oba by měli mít pokoru před tím dílem. To jsem asi myslel tím, že se nezviditelňovat nad tou operou, ale sloužit té opeře.
0: Ano, je to tak. My tu máme další úžasnou árii a tenorový hlas vystřídá hlas sopránový a je tu Libuše Domanínská a její Jitka ze Smetanova Dalibora.

0: Tak to byla árie Jitky z prvního dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany a zpívala paní Libuše Domanínská. Se mnou dnes ve studiu v pořadu Na osobní notu sedí Zbyněk Brabec. Zbyňku, proč zrovna Libuše Domanínská a Jitka?
1: Protože Libuška Domanínská patřila k té generaci solistů Opery Národního divadla, kteří mě nadchli pro operu jako malýho kluka. Já jsem někdy v 67. roce jako člen Kinova dětského sboru poprvé stanul na profesionálním jevišti, tehdy to bylo Smetanovo divadlo, ještě před tou první velkou rekonstrukcí v Dvořákově Jakobínu, to byla ještě inscenace režiséra Luďka Mandause, to když někomu řeknu, tak si každý myslí, že mi asi 150 let. Ale mě to prostě nadchlo, celé to prostředí. A ta Libuška Domanínská tenkrát zpívala Terinku a já jsem jí měl hrozně moc rád. Za prvé bylo vždycky perfektně rozumět, za druhé vždycky to mělo obsah, to zpívání. Možná proto jsem dneska tak náročný, protože to byla generace, která byla drezurovaná dirigenty, jako byl Kromholz, Gregor, Vašata, Tichý, Chalabala, jo. Takže to byly velké osobnosti. A ono to na tom představení bylo znát. Byly úžasně třeba Tři žínky se zpívané, nebo Fraskita Mercedes v Carmen Bizetově. No a ta Libuška Domanínská zpívala Terinku v tom Jakobínu, co já jsem také zpíval tedy v tom dětském sboru a já jsem jí jednou o Vánocích přinesl ze stromečku takovou maličkou čokoládu. Asi jsem jí měl prostě už tenkrát moc rád a ona sama neměla nikdy žádné děti, ale měla velký vztah k dětem a ona jezdila do Vídně zpívat Abigail a tenkrát mě přivezla takovou velkou čokoládu Milka s tou krávou, tu taková fialová čokoláda, dneska to kupujeme, ani nám to nepřijde, ale tenkrát to byla prostě vzácnost a ona mi ji přivezla z té Vídně. Ano, tak já až do smrti, do její smrti jsme byli opravdu velice, myslím, že v přátelském vztahu. Ale to je ona, ale to byla celá ta generace. To byla Drahomíra Tikalová, Milada Šubrtová, kterou taky jsem přinesl, nebo Libuše Márová a mnoho pěvců, Viktor Kočí, Ivo Žídek. Je zajímavé, že potom jsem s mnohými stál na jevišti a dokonce jsem si s některými i potykal.
0: To je úžasné, to je nádhera. Ty jsi zmínil Miladu Šubrtovou, tak pojďme hned si pustit co jiného než její Rusalku.

0: Měsíčku na nebi hlubokém, nádherná. Zrovna v tomhle případě já nerada používám slovo árie, protože pro mě je to prostě píseň. Pro mě je to tak krásné vyznání, prosté, jednoduché vyznání lásky a touhy. Každopádně Rusalka a nádherný hlas Milady Šubrtové. Výběr mého dnešního hosta Zbyňka Brabce. Zbyňku, s paní Šubrtovou tě také pojilo přátelství? Také jste se znali?
1: Vůbec ne. Jsme se neznali osobně. Já jsem se znal tedy s jejím manželem, s panem dirigentem Tichým. Právě jsme se seznámili v té porotě Thálie, kde on byl velice platným členem a asi se mu líbilo, jak zpívám, protože mě několikrát pochválil, což bylo od něj jako velice milé a nesmírně jsem si toho vážil.
0: Když jsme opět u té Thálie, vlastně jsem se zapomněla zeptat, co všechno jako člen poroty hodnotíš? Máš kategorie a tam si promítneš, jak který pěvec, kterou tu kategorii naplnil, nebo jedeš spíš emotivně a pocitově?
1: My bychom všichni měli hodnotit, jak ten zpěv na nás působí, ale nejenom zpěv, protože to je cena herecké asociace, čili i to, jak ten, který zpěvák nebo zpěvačka tu roli stvární. Samozřejmě někdy je litujeme, protože když je špatná režie, tak ten zpěvák prostě plní to, co po něm ten režisér chce a v podstatě by neměl oponovat. To je nesmírně citlivá záležitost a je to velice složité najít takovou nějakou, vybalancovat tu míru. Ale my hodnotíme vlastně celkový výkon. Jak pěvecký, tak herecký, jak to na nás zapůsobí. A potom hlasujeme, takže já ani nemám ty hlasy navíc. Takže prostě kdo tam je, samozřejmě kdo to vidí. A já vždycky chci, aby to byla většina poroty. Samozřejmě se stane, že někdo nemůže, no, protože opravdu ta porota není placená a že by nás to živilo. My všichni děláme něco ještě dalšího, učíme, nebo máme tam dva redaktory z rozhlasu a tak dále, takže každý má nějakou práci, takže to není jenom tak, že prostě to všichni vidíme. Nemůžeme to všichni vidět. Jasně, a já nemám páku na nikoho, když řekne, já toho osmého nemůžu, no tak prostě nejede, ale snažím se, abychom to viděli většina té poroty, protože potom, že hlasujeme, tak abychom věděli, aby ten hlas byl většinový.
0: Ano. Stává se taky někdy, že jsou premiéry ve stejný den?
1: To se také stává.
0: Jak to pak řešíte?
1: No tak to řešíme, že jedeme, samozřejmě nemůžeme být na dvou, že?
0: To je jasné.
1: Takže něčemu dáváme přednost a na to, co se kryje, tedy se snažíme v nejbližším možném dalším termínu.
0: Máš i letos své favority?
1: No určitě každý rok mám své favority, ale ne vždycky ten favorit to prostě dostane tím hlasování. Já to teďka už je to zpětně, můžu říct, já jsem byl nadšen inscenací Benjamina Britna, Peter Grimes v Národním divadle v Brně, kterou režíroval David Radok a tam byl úžasný výkon právě Petra Grimese, pana Backstrema. Nominovaný byl, ale cenu nedostal, protože jsme prostě hlasovali a vyhrál to někdo jiný, no.
0: Když sáhneš do minulosti, jaká inscenace kromě třeba Petra Grimese se tě ještě nadchla? Na co rád vzpomínáš, která byla opravdu pro tebe výjimečná?
1: Tak to mě trošku zaskočila, protože teď tedy opravdu nevím, ale určitě jsme viděli celou řadu krásných inscenací. Například v Liberci jsme viděli Figarovou svatbu, která byla nesmírně tedy tradičně udělaná. To dělá paní režisérka Dušková, šéfka činohry. Byla to velice tradiční inscenace, ale oni všichni hráli divadlo. To si myslím, že je podstatné. Mm-hmm. Já si myslím, že to může i ten režisér všechno někam posunout, tak to hraje třeba na Marzu, ale nemůže prostě Onegin milovat Lenskýho a ne Taťánu. To prostě nejde.
0: Ano, to prostě nejde. Zbyňku, chodíš do divadla i nejenom jako člen komise, jako předseda komise Thálie. Chodíš tam jenom proto prostě, že chceš?
1: No teď už moc nemám čas právě, protože nás to hodně naplňuje, těch výjezdů je poměrně hodně a taková ta doba, no já zase jezdím do zahraničí, no. Takže tam jezdím dobrovolně a rád.
0: A Zbyňku, tak my se už za týden dozvíme, jak to všechno dopadlo.
1: Ano.
0: Moc jsme zvědaví a těšíme se. Já ti nesmírně děkuju, že jsi dnes přišel, bylo to krásné a zajímavé povídání a Byla by škoda neposlechnout si tvůj hlas nejenom mluvní, ale také zpěvní. Tak jsem moc ráda, že jsi donesl jednu svou árii a je to Nemorino z opery Nápoj lásky.
1: Ano, já jsem se k té opeře dostal, jednak v Plzni jsem jí zpíval a jednak jsem jí zpíval i ve Státní opeře v Praze, kde jsem byl takovým stálým hostem v době, kdy tam byla ředitelkou paní Eva Randová, takže tam jsem to zpíval v italštině a v Plzni jsme to zpívali česky. Ta nahrávka je hodně stará, já se nerad poslouchám, asi bych to dneska naspíval jinak, nebo dneska už zase vůbec ne. Tak to uslyšíte.
0: Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Uzavíráme jej árií z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho a zpívá Zbyněk Brabec. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Zbyněk Brabec. Naschledanou.